0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Flexa, Akučka a ta...
3: Šoviňák.
2: Klepeta.
4: V Uneho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Jaho, ne, Čoko.
6: To má po tobě.
7: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
5: Tutti frutti.
8: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
6: Vybrali jste si dobře?
5: Já.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Billa klubu za 29,90. Billa.
10: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
3: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
4: Ano. Ano. Ano.
3: A tohle?
4: Mm-hmm.
3: A tohle?
5: Ano.
6: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A tohle?
4: Ano.
6: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
7: Datart uvádí Dny Marian s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
8: To dělám lososový květ a objednám.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Jiřinko? Jiřinko?
8: Jiřino?
9: Jirku, to asi je u tebe?
10: No jo, přišla na snídani.
9: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
10: Dobrý nápad.
9: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
10: Až 70%.
9: No, a to je pěkný.
10: To je pěkný?
11: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
12: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
13: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
14: Favi. To je hodně nábytku.
15: Sedačky.
14: Třeba ty.
15: Žluté.
14: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
15: Rohové.
14: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho.
15: Right.
14: Favi, vyhledávač nábytku.
16: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
17: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
19: Čeče, makáme cementí!
18: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.
20: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
21: Jasněčka!
20: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.

Have to leave.

0: Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
1: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
2: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
5: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
6: And you? What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
8: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
9: Jasněčka!
8: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
10: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
11: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
12: To dělám lososový květ a objednám.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Já ti nevím.
14: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
15: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
14: Dobrý den. Jste tu dlouho?
15: Už přes 20 let.
16: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
17: Thank you.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
3: Mít malé sny nestačí.
4: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
5: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Xiaomi Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Xiaomi Repair and Care. Objevte Xiaomi Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
6: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
7: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
8: Brev zná jednodušší způsob.
9: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
8: Non-stop čistý.
10: A svěží.
9: Nový Brev Color Autoactive.
11: To je hodně nábytku.
12: Sedačky.
11: Třeba ty.
12: Žluté.
11: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
12: Rohové.
11: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Flexa, Akučka a ta...
3: Křoviňák.
2: Klepeta.
4: V Uneho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
7: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
8: To dělám lososový květ a objednám.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
1: Ano. Ano. Ano.
3: A tohle?
1: Mm-hmm.
3: A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A tohle?
1: Ano.
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
7: Mít malé sny nestačí.
8: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
9: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
10: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
11: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc květák kus za 26,90. Penny.
15: Já ti nevím.
16: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
17: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
16: Dobrý den. Jste tu dlouho?
17: Už přes 20 let.
5: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
18: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
19: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
20: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
21: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
22: To je hodně nábytku.
23: Sedačky.
22: Třeba ty.
23: Žluté.
22: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
23: Rohové.
22: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.

Ready? Well, while that's looking through, make sure it works.

večer sa zbalem, pojedu do Londýna, odkud sa vždycky vrátim jiná, kde sme byli už tolikrát. Občas deště,

0: výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
1: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
2: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
4: Flexa, Akučka a ta...
5: Šoviňák.
4: Klepeta.
6: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: And you? What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
0: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
8: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
9: Yeah!

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.

0: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Xiaomi Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Xiaomi Repair & Care. Objevte Xiaomi Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
7: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci hroznyré vyvinné bílé bez semené 500 gramů za 24,90. Penny.
8: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
9: A to není běžný?
8: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
10: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
11: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
12: To je hodně nábytku.
13: Sedačky.
12: Třeba ty.
13: Žluté.
12: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
13: Rohové.
12: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
14: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
15: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
16: To dělám lososový květ a objednám.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
18: Jasněčka!
17: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.

teďkon mám chuť na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, kležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podeš.

0: Hello, me.
1: Jdeme na hokej.

0: Plexa, akučka a ta...
1: Křoviňák.
0: Klepeta.
2: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Bila klubu za 29,90. Byla.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: Konec.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Jaho, ne. Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: To ty fruty.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
5: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
6: Ano. Ano. Ano.
5: A tohle?
6: Mm-hmm.
5: A tohle?
7: Ano.
8: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: A tohle?
6: Ano.
8: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
10: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
11: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
13: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
14: To dělám lososový květ a objednám.
13: Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
16: Čeče, okáme cementí!
15: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
17: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
18: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
19: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
20: Jasněčka!
19: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
21: To je hodně nábytku.
22: Sedačky.
21: Třeba ty.
22: Žluté.
21: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
22: Rohové.
21: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
23: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
24: Jiřinko? Jiřinko?
25: Jiřino? Jirku? Zase u tebe?
24: No jo, přišla na snídani.
25: No Jiřinko.
24: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
25: Dobrý nápad.
24: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
25: Až 70%.
24: No, a to je pěkný.
25: To je pěkný?
26: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.

0: s Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
2: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: And you? What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
6: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
7: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
8: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
9: To dělám lososový květ a objednám.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
11: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
12: Ref zná jednodušší způsob.
13: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
12: Non-stop čistý.
11: A svěží.
13: Nový Ref Color Auto Active.
14: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
15: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
18: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
19: Jasněčka!
18: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
20: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90. Penny.
21: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
22: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
23: Mít malé sny nestačí.
24: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
1: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
2: Thank you.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady. Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
5: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
6: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
7: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
8: To dělám lososový květ a objednám.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
10: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
11: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
14: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
15: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
16: Když jsi černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
17: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
19: Zdraví začíná v malých návicích.
20: Tak jim to nandej.
21: Provedu.
19: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
21: Vzad povolen, přepínám.
19: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
22: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
23: Hello, hello, it's Robbie Williams.
22: I brought something delicious.
23: Felix,

0: L'Oréal Paris uvádí.
1: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
0: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
1: Když září moje vlasy, zářím i já.
0: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
1: Vy za to stojíte.

0: Hledejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
1: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba stavebnice Lego jako kytici šesti kvetoucích slunečnic nebo závodní helmu Lewise Hamiltona. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Flexa a kučka a ta...
8: Šoviňák.
7: Klepeta.
9: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
10: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
12: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
13: Mít malé sny nestačí.
14: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
15: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
16: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
17: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
18: Jasněčka!
17: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
16: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
19: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
20: Já ti nevím.
21: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
22: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
21: Dobrý den. Jste tu dlouho?
22: Už přes 20 let.
23: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
24: Dny Marian. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown. Nyní se slevou.
25: To dělám lososový květ a objednám.
24: Datart.
26: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: To je hodně nábytku.
2: Sedačky.
1: Třeba ty.
2: Žluté.
1: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
2: Rohové.
1: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
3: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a

0: kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Xiaoma Repair & Care. Objevte Xiaoma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.

0: escuchando Tatco.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Camo juice.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Jaho, ne. Čoko.
3: To má po tobě.
4: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
2: Tutti frutti.
5: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
2: Já.
6: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: banka.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jiřinko? Jiřinko?
8: Jiřino? Jirku, zase je u tebe?
7: No jo, přišla na snídani.
8: No Jiřinko.
7: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
8: Dobrý nápad.
7: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
8: Až 70%.
7: No, a to je pěkný.
8: To je pěkný.
9: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
10: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
11: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
13: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
14: Favi! To je hodně nábytku.
15: Sedačky!
14: Třeba ty!
15: Žluté!
14: A všechno s přehlednými filtry.
15: Ro-

0: a je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
4: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
6: Ano. Ano. Ano.
5: A tohle?
6: Mm-hmm.
5: A tohle?
7: Ano.
8: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: A tohle?
6: Ano.
8: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
9: Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
10: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
11: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

zázraky. Je a čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu.

0: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A to už se opravdu vyplatí.
3: Askol nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obchod.

0: Banka.
1: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
5: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90. Penny.
6: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
7: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem. Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
8: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
10: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
11: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
12: To dělám lososový květ a objednám.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Já ti nevím.
14: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
15: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
14: Dobrý den. Jste tu dlouho?
15: Už přes 20 let.
16: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
17: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
18: Ty máš vždycky něco v rukávu.
19: Mám M-Bank.
17: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, Koťák Live. Vítejte u Koťák Live.
1: Je tu koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Neboží, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Jaho, ne. Čoko?
1: To má po tobě.
2: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
0: Tutti frutti.
3: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
1: Vybrali jste si dobře?
0: Já.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: Sberbanka.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Maxitrat prací prášek 50 pracích dávek za novou běžnou cenu 119,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
8: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
11: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
11: Už přes 20 let.
12: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
13: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
15: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
16: Datart uvádí Dny Merian s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
17: To dělám lososový květ a objednám.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
19: Ano. Ano. Ano.
18: A tohle?
19: Mm-hmm.
18: A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
18: A tohle?
19: Ano.
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
0: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Favi! To je hodně nábytku.
3: Sedačky!
9: Třeba ty!
3: Žluté!
9: Wow! A všechno s přehlednými filtry.
3: Rohové!
9: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Favi, vyhledávač nábytku.

0: give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
2: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A s přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
4: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A to už se opravdu vyplatí.
5: Asko nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo.
7: Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
9: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Na pánvi!
11: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
7: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
12: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
7: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci AppliDo.
13: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
15: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
16: Mít malé sny. Nestačí.
17: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
18: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: Banka.
1: Datart uvádí Dny Marian s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
2: To dělám lososový květ a objednám.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte víc.

0: hodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Billa klubu za 29,90. Billa.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: Na na na na na na na na na.
3: Každé pondělí a úterý.
4: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
3: Je tu koťák.
5: Jo.
3: A nálož hostů.
6: Známe otázka.
3: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
7: Ne, boží, ano, ano.
8: Ňoky, pene, spagety.
9: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
3: Už dnes v 9 večer na Očku.
10: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Jaho, ne. Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
1: To ty fruty.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Blanka.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
7: Jasněčka!
6: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
8: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
9: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
10: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
12: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
13: Ano. Ano. Ano.
12: A tohle?
13: Mm-hmm.
12: A tohle?
14: Ano.
15: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: A tohle?
13: Ano.
15: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
16: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
17: To dělám lososový květ a objednám.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Já ti nevím.
19: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
20: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
19: Dobrý den. Jste tu dlouho?
20: Už přes 20 let.
21: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
22: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
23: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
24: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
25: To je hodně nábytku.
26: Sedačky.
25: Třeba ty.
26: Žluté.
25: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
26: Rohové.
25: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.

Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně.

0: Hodně radosti.
1: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
0: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A to už se opravdu vyplatí. Askol
3: nábytek. Žijeme to s vámi.
4: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
6: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: pozvánka.
1: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
2: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
3: No jo. Přišla na snídani.
2: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
3: Dobrý nápad.
2: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
3: Až 70%.
2: No, a to je pěkný. To je pěkný?
4: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
7: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Veselý úsměv oranžový Dráček. Přiletěl k nám nový Dráček.
9: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
8: Jo!
9: Hledejte v trafikách.
10: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
11: To dělám lososový květ a objednám.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
13: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc káva Jihlavanka standard za 189,90. Penny.
14: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
15: Ty máš vždycky něco v rukávu.
16: Mám M-Bank.
14: M-Bank. Velká malá vítězství.
17: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.

0: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
1: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
2: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
3: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
4: Očko tě zve do kina.
5: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
6: My ten klíč k portálu najdeme.
7: No, páni.
6: Existuje?
8: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
9: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Jaho, ne. Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: To ty fruty.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.

0: Vybrali jste si dobře?
1: Jo.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
3: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
6: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
7: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
8: Já ti nevím.
9: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
8: No jasně, že jo. E.ON.
10: Dobrý den.
8: Dobrý den. Jste tu dlouho?
10: Už přes 20 let.
11: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
12: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
14: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
15: To dělám lososový květ a objednám.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
17: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
18: Jasněčka!
17: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
19: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
20: To je hodně nábytku.
21: Sedačky.
20: Třeba ty.
21: Žluté.
20: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
21: Rohové.
20: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy. Vyhledávač nábytku.
22: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
23: Ano. Ano. Ano.
22: A tohle?
23: Mm-hmm.
22: A tohle?
24: Ano.
25: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
22: A tohle?
23: Ano.
25: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.

0: Každé pondělí a úterý
1: Koťák live, vítejte u Koťák live.
0: Je tu Koťák.
2: Jo.
0: A nálož hostů.
3: Známá otázka.
0: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
1: Neboží, ano.
4: Ňuky, pene, spagety.
5: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
0: Už dnes v 9 večer na Očku.
6: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
2: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A to už se opravdu vyplatí.
3: Askol nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
8: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
9: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
10: To dělám lososový květ a objednám.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
12: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
14: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
15: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
14: Při nakládání.
16: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
5: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Sberbanka.
1: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.
2: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
3: Veselý úsměv oranžových dráček. Přiletěl k nám nový dráček.
4: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
3: Jo!
4: Hledejte v trafikách.
5: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
6: Tak to je hezky kriky.
7: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
8: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.

La mode va pas nous sauver, mais let's go on one way and walk.

Yeah. Asi jsem rodinný typ. Když odešel fotr, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulehčit mámě. Naposledy jsem ho viděl u soudu, říkám mu alimenty si nech, nepotřebuju tě, táhni, sám to zvládnu, cca 8 let zpátky, od té doby o něm nevím, ani nemám zájem. Neznáš, nebyl, nemůžeš vědět, nechápeš, málo kdo tě fakt podržet dokáže. Kde nebyli rodiče, starali jsme se o sebe navzájem. Zvedněte ruce, kdo to taky znáte, vím to, že není vás málo. Cash před amavrů a bros před prachama, amen.

0: Stejně jsem rodinej typ jako Peter Griffin, rodinej typ jako Family Guy. Million plus, Krtek forever.
1: Říkaj mi, kde jsem rodinej typ, na prvním místě je Krůny, na prvním místě.

0: She echo hella now. Ja mam w kapce czystość jak Leonida. Na dwa drinki od ga. Ra, ra, ra, ra.
1: Melange je látka nacházející se výhradně v hluboké poušti planety Arrakis, která prodlužuje lidský život a poskytuje svému uživateli mimořádné psychické schopnosti. Díky svým vlastnostem a náročné těžbě jde o nejcennější látku ve vesmíru. Koření všeho koření.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Jaho, ne. Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: To ty fruty.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: Banka.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Maxitrat prací prášek 50 pracích dávek za novou běžnou cenu 119,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
8: Já ti nevím.
9: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
10: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
9: Dobrý den. Jste tu dlouho?
10: Už přes 20 let.
11: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
12: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
13: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
14: Jasněčka!
13: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
15: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
16: To dělám lososový květ a objednám.
15: Datart. Opravdový elektrospecialista.
17: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
18: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
19: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
20: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
21: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
22: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
23: Ano. Ano. Ano.
22: A tohle?
23: Mm-hmm.
22: A tohle?
24: Ano.
25: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
22: A tohle?
23: Ano.
25: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
26: To je hodně nábytku.
27: Sedačky.
26: Třeba ty.
27: Žluté.
26: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
27: Rohové.
26: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy. Vyhledávač nábytku.
28: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
29: Na na na na na na na na.
30: Každé pondělí a úterý
31: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
30: Je tu koťák.
31: Jo.
30: A nálož hostů
32: Známe otázka.
30: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live!
33: Neboží, ano, ano.
34: Ňoky, pene, spagety.
35: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
30: Už dnes v 9 večer na Očku.
36: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost?
0: ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
2: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A to už se opravdu vyplatí.
3: Askol nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
6: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
5: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
8: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
9: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
10: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obchod.

0: banka.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
3: Marlenka, napoleonky od Marlenky.
4: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc káva Jihlavanka standard za 189,90. Penny.
5: Oh!

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
6: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
7: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
8: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
9: To dělám lososový květ a objednám.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
1: Je tu koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Ne boží, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applaydo.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka.
0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Pokaždé, když nakupujete stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka.

0: Kuchařka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka, medailek na kousnutí.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: 7 Days okolo Orea.
4: Oreo uvnitř 7 Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
5: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
6: To dělám lososový květ a objednám.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
8: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
7: Na pánvi.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
4: Jaho, ne, Čoko.
5: To má po tobě.
6: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
4: Tutti frutti.
7: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
5: Vybrali jste si dobře?
4: Já.
8: L'Oréal Paris uvádí.
9: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
8: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
9: Když září moje vlasy, zářím i já.
8: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
9: Vy za to stojíte.
10: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
11: Volá vaše nádobí o pomoc.
12: So what?
11: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
13: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
14: Očko tě zve do kina.
15: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
16: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
17: No, páni.
16: Existuje?
18: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
19: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře, tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

traky, je a čáda viděl Bosnu i z kopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času, jsem Bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
3: Jasněčka!
2: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: banka.
1: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
2: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
3: To dělám lososový květ a objednám.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Zdraví začíná v malých návycích.
6: Tak jim to nandej.
7: Provedu.
5: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
7: Vzlet povolen. Přepínám.
5: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Já ti nevím.
9: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
10: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
8: Dobrý den. Jste tu dlouho?
10: Už přes 20 let.
11: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
12: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
13: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
14: L'Oréal Paris uvádí.
15: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
14: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
15: Když září moje vlasy, zářím i já.
14: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
15: Vy za to stojíte.
16: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
17: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš?

0: Alza.cz.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Volá vaše nádobí o pomoc?
4: So what?
3: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
5: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
7: Mít malé sny nestačí.
8: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: No, no, no, no, no, no, no, no.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Neboží, ano, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Po každý, když jsem teď sám, tak přemýšlím jen nad tím, dej se. Nechtěl jsem na tvoje oči uviděj, že na tohle to nejsem připravený. Dívat se na to, jak mi pomalu umíráš, teď mě sre všechno ještě víc.

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

dej mi špric. Neukřižuj kryc. A si si koupím brik. Zavřu čupku do sklepa jak fric. Mě poškrábala jak kryp. Jsem odjel pryč. Drift. Ty, co mě nenáviděj, tak ryp.

0: Skywalker, Skywalker, ты молился Jesus?
1: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Jaho, ne, Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
3: To ty fruty.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
11: Zdraví začíná v malých návycích.
12: Tak jim to nandej.
13: Provedu.
11: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
13: Vzlet povolen. Přepínám.
11: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
15: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: Blanca.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
3: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
4: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
5: Proti nezvaným hostům. Proti požáru. Proti hluku. Háte dveře. A máte klid.
6: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
7: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
8: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
9: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
10: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
11: Datart uvádí Dny Marianne.

0: luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
1: To dělám lososový květ a objednám.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Já ti nevím. To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
6: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
7: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
8: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
10: Očko tě zve do kina.
11: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
12: Good job, buddy. I'll get you home.
13: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

step out of the car.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: poradí i Partners Banka.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše. Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Zdraví začíná v malých návycích.
4: Tak jim to nendej.
5: Provedu.
3: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
5: Vzad povolen, přepínám.
3: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
8: To dělám lososový květ a objednám.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Na Vinted může být všechno znova nové.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
11: Ahoj, Sáro.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penalti.
16: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
17: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci hrozny révivěné bílé bez semené 500 gramů za 24,90. Penny.
18: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
19: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
20: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
21: Já ti nevím.
22: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
21: No jasně, že jo. E.ON.
23: Dobrý den.
22: Dobrý den. Jste tu dlouho?
23: Už přes 20 let.
18: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
24: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
25: Ty máš vždycky něco v rukávu.
26: Mám M-Bank.
24: M-Bank. Velká malá vítězství.
27: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.

0: Každé pondělí a úterý.
1: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
0: Je tu Koťák.
2: Jo.
0: A nálož hostů.
3: Zlámá otázka.
0: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
1: Ne, boží, ano.
4: Ňoky, pene, spagety.
5: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
0: Už dnes v 9 večer na Očku.
6: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Jaho, ne. Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
3: To ty fruty.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
7: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
8: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
9: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
10: Brev zná jednodušší způsob.
11: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
10: Non-stop čistý.
12: A svěží.
11: Nový Brev Color Autoactive.
13: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: Gazbanka.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Maxitrat prací prášek 50 pracích dávek za novou běžnou cenu 119,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru. Nulka.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
12: To dělám lososový květ a objednám.
11: Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
14: Jiřinko? Jiřinko?
15: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
14: No jo, přišla na snídani.
15: No Jiřinko.
14: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
15: Dobrý nápad.
14: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
15: Až 70%.
14: No, a to je pěkný.
15: To je pěkný?
16: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
17: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.

Miss Stephanie, excuse me, Miss Stephanie, I've got your bill.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Banka.
1: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
6: Zdraví začíná v malých návicích.
7: Tak jim to nandej.
8: Provedu.
6: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
8: Vzad povolen. Přepínám.
6: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.

0: Prosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
1: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
4: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
5: To dělám lososový květ a objednám.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
11: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
12: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
13: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
14: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
15: Nulka.
16: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Já ti nevím.
19: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
20: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
19: Dobrý den. Jste tu dlouho?
20: Už přes 20 let.
21: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požadí.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
3: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
2: Při nakládání.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
5: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
6: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
5: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
8: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
9: Síla zprotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Silná jako bík.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Seven Days okolo Orea.
2: Oreo uvnitř Seven Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
3: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
4: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Dny Marianne. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
6: To dělám lososový květ a objednám.
5: Datart.
7: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
8: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
9: Jaho, ne, Čoko.
10: To má po tobě.
11: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
9: Tutti frutti.
12: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
10: Vybrali jste si dobře?
9: Já.
13: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
14: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: L'Oréal Paris uvádí.
17: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
16: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
17: Když září moje vlasy, zářím i já.
16: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
17: Vy za to stojíte.

0: Každé pondělí a úterý.
1: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
0: Je tu Koťák. A nálož hostů.
2: Známe otázka.
0: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
3: Neboží, ano.
4: Ňoky, pene, spagety.
5: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
0: Už dnes v 9 večer na Očku.
6: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochrannou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: Sberbanka.
1: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydu.
2: Zdraví začíná v malých návycích.
3: Tak jim to nandej.
4: Provedu.
2: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
4: Vzad povelen, přepínám.
2: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
8: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
9: Jasněčka!
8: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
10: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
11: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Maxitrat prací prášek 50 pracích dávek za novou běžnou cenu 119,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Já ti nevím.
13: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
12: No jasně, že jo. E.ON.
14: Dobrý den.
13: Dobrý den. Jste tu dlouho?
14: Už přes 20 let.
15: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
16: Na Vinted může být všechno znova nové.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
18: Ahoj, Sáro.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
20: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
21: To dělám lososový květ a objednám.
20: Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
23: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
24: Ty máš vždycky něco v rukávu.
25: Mám M-Bank.
23: M-Bank. Velká malá vítězství.
26: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
27: Nulka.
28: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
0: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
1: Na na na na na na na na na.
3: Každé pondělí a úterý
4: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
3: Je tu Koťák.
9: Jo.
3: A nálož hostů
18: Známe otázka.
3: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
4: Neboží, ano, ano.
24: Gnocchi, penne, spaghetti.
25: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
3: Už dnes v 9 večer na Očku.
27: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Na který věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit. Když na cestě seš, jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle ten

zažít, režim nerušit, ať se mi daří, ey. Pořád jsem hladový a nevím, jestli mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí.

0: to je mega dobrý. Ale víš, co je ještě dobrý? Tam ten výhled, kámo. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím. Tak, dívej se, jak mi

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Jaho. Ne. Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
1: Tutti frutti.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
0: Život může

0: Může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
1: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
3: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
4: Brev zná jednodušší způsob.
5: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
4: Non-stop čistý.
3: A svěží.
5: Nový Brev Color Autoactive.
6: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Banka.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
4: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
8: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
9: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
10: Já ti nevím. To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
11: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
11: Už přes 20 let.
12: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
13: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
14: Ty máš vždycky něco v rukávu.
15: Mám M-Bank.
13: M-Bank. Velká malá vítězství.
16: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
18: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
19: Na na na na na na na na na.
20: Každé pondělí a úterý
21: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
20: Je tu Koťák.
22: Jo.
20: A nálož hostů
23: Známe otázka.
20: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
24: Ne boží, ano, ano.
25: Ňuky, pene, spagety.
26: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
20: Už dnes v 9 večer na Očku.
27: Očko tě zve do kina.
28: This is Odin. He's a highly trained combat canine.
29: Good job, buddy.
28: I'll give you home.
29: Oh, nice. Stay on me, bud.

0: Sorry.
1: No,

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No, I gotta go. I'm sorry. Thanks.
1: Wait, please? I love you.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: Volksbanka.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
2: Zdraví začíná v malých návycích.
3: Tak jim to nandej.
4: Provedu.
2: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
4: Vzad povolen, přepínám.
2: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
11: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydu.
12: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
13: Tak to je hezky kriky.
14: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
15: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
16: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Já ti nevím.
19: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
18: No jasně, že jo. E.ON.
20: Dobrý den.
19: Dobrý den. Jste tu dlouho?
20: Už přes 20 let.
21: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
22: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. HT dveře a máte klid.
23: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
24: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
25: Ty máš vždycky něco v rukávu.
26: Mám M-Bank.
24: M-Bank. Velká malá vítězství.
27: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
28: Jasněčka!
27: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
29: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
30: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
31: To dělám lososový květ a objednám.
30: Datart, opravdový elektrospecialista.
32: Veselý úsměv oranžový dráček, přiletěl k nám nový dráček.
33: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
32: Jo!
33: Hledejte v trafikách.
34: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
0: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
34: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
0: Albert stojí za to jíst lépe.
1: Očko tě zve do kina.
2: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
3: Páni, my ten klíč prdál najdem.
4: No, páni.
3: Existuje?
5: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
6: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
7: Na. Každé pondělí a úterý.
8: Koťák live. Vítejte u Koťák live.
7: Je tu Koťák.
9: Jo.
7: A nálož hostů.
10: Známá otázka.
7: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
11: Ne, boží, ano.
12: Ňoky, pene, spagety.
26: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
7: Už dnes v 9 večer na Očku.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
3: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
8: Jaho. Ne. Čoko.
9: To má po tobě.
10: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
8: Tutti frutti.
11: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
9: Vybrali jste si dobře?
8: Já.
12: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
13: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
14: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
15: Ano. Ano. Ano.
14: A tohle?
15: Mhm.
14: A tohle?
16: Ano!
17: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
14: A tohle?
15: Ano.
17: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
18: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
19: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. HT dveře. A máte klid.
13: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
5: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
6: Tak to je hezký kriky.
9: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
17: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
20: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
22: To dělám lososový květ a objednám.
21: Datart. Opravdový elektrospecialista.
23: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
24: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
23: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
24: Albert stojí za to jíst lépe.
25: Zdraví začíná v malých návycích.
26: Tak jim to nandej.
27: Provedu.
25: nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
0: Vzlet povolen, přepínám.
25: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
1: No jasně, že jo. E.ON.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
25: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: Oučko tě zve do kina.
1: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
2: My ten klíč k portálu najdeme.
3: No, páni.
2: Existuje?
4: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
5: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
10: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: Blanka.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Zdraví začíná v malých návycích.
3: Tak jim to nandej.
4: Provedu.
2: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
4: Vzlet povolen. Přepínám.
2: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Na Vinted může být všechno znova nové.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
5: Ahoj, Sáro.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Veselý úsměv oranžový vráček. Přiletěl k nám nový dráček.
8: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
7: Jo!
8: Hledejte v trafikách.
9: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
10: Ano. Ano. Ano.
9: A tohle?
10: Mm-hmm.
9: A tohle?
7: Ano.
8: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: A tohle?
10: Ano.
2: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
12: To dělám lososový květ a objednám.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
14: Nulka.
15: Já ti nevím.
16: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
17: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
16: Dobrý den. Jste tu dlouho?
17: Už přes 20 let.
18: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
19: Proti nezvaným hostům. Proti požáru. Proti hluku. Háte dveře. A máte klid.
8: Objednejte si Háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
9: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
14: Hellmann's.
18: Všechno je vedlejší.
14: Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Očko tě zve do kina.
1: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
2: Good job, buddy.
1: I'll give you home.
2: Oh, nice. Stay on me, bud.
3: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

teď prdel prdelej nahoru hlavu down. Drop it like it's hot, zem je hot, teď tláva, kotě, dej prdel na strop. Drop it like it's hot, a teď prdelí po podlaze, jak kdyby to byl mop. Třese se jak žele, všechny holky kolem jsou proti ní jako meme. No tak buď moje habibi, chci a mnohem víc, když mi říká, že ne, ne, já rok nebyl v klubu.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
3: Jaho. Ne. Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
3: Tutti frutti.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
11: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
12: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
13: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
14: Nulka.
15: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esparamen. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Neveselý úsměv oranžových dráček. Přiletěl k nám nový dráček.
17: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
16: Jo!
17: Hledejte v trafikách.
18: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
19: Tak to je hezky kriky.
20: Betonpress. Patron lehkých.

0: betonových střech.
1: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
2: Zdraví začíná v malých návycích.
3: Tak jim to nandej.
4: Provedu.
2: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
4: Vzlet povolen, přepínám.
2: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
6: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
7: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
8: Hellmann's.
9: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
10: Já ti nevím.
11: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
10: No jasně, že jo. E.ON.
12: Dobrý den.
11: Dobrý den. Jste tu dlouho?
12: Už přes 20 let.
2: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
13: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
14: To dělám lososový květ a objednám.
13: Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
16: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
15: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
16: Albert stojí za to jíst lépe.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live. Vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Neboží, ano, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Chyběla jsem vám. Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: Partners banka.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Tady jsme!
4: Oh. Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
8: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
9: Mít malé sny nestačí.
10: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
12: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
13: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
14: To dělám lososový květ a objednám.
13: Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
2: No jo, přišla na snídani.
1: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
1: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
1: No, a to je pěkný. To je pěkný?
3: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
4: Goss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
5: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
6: Zdraví začíná v malých návycích.
7: Kým to nandej.
8: Provedu.
6: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
8: Vzlet povolen. Přepínám.
6: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
9: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.

Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
5: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
6: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
7: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
8: Tady jsme!
9: Oh. Trosečník, který není spocený.
10: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
11: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
12: Datart uvádí Dny Marian s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
13: To dělám lososový květ a objednám.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Ahoj, mami.
15: Dobrý den.
16: Jednoduše skvělá.
17: Gianna mia!

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Jaho. Ne. Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: Tutti frutti.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
5: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: L'Oréal Paris uvádí.
8: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
7: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
8: Když září moje vlasy, zářím i já.
7: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
8: Vy za to stojíte.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
10: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
11: Volá vaše nádobí o pomoc.
12: So what?
11: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
13: Somat Micigel, pro mě číslo 1.

0: Na, na, na, na, na, na, na.
1: Každé pondělí a úterý
2: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů
4: Známe otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live!
2: Neboží, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Už být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Očko tě zve do kina.
8: This is Odin. He's a highly trained combat canine.
9: Good job, buddy.

puští šum, já si pouštím ticho. Můžeš chvíli mlčet, mám už s tebe v hlavě psycho. Všechny ty přebytečný zvuky plazí se mi míchou.

0: Let's rock that shit, trouble again. Yeah.
1: Tohle bude legendární, kam.
2: Pojďte si to užít, já vás fakt miluji jako rodinu.
1: Já bych jak nadstávám.
2: Jdu zpustit.

je a čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost čas.

escort. Londýn, Miláno, Madrid, vila, moře a bílej písek. Mám to taky rád, ale ne vedle těch, který myslej v číslech. Až uvidím čistou duši, mě nezajímá, co ty věci stály. Sednem třeba do Lamborghini na Santorini.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
2: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A to už se opravdu vyplatí.
3: Žijeme to s vámi.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obyčejný.

0: Poradí Partners banka.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
4: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
8: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
9: Pokaždé, když nakupujete stejné cenové šílenosti.

0: nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
5: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
6: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
7: To dělám lososový květ a objednám.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
12: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
13: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
14: Teď stojím ještě sám, pomalu umírám, bez tý dávky plný tebe, kterou.
15: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
16: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Jo,
1: ty blí, hele, slyšel jsi, že basák s vohnou to je hluchý.
0: A to byl vždycky, ne?
1: To je.
2: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
1: My končíme.
2: No, ale já začínám, poslouchejte.

0: Dík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj. Čau.
2: Zas někdy třeba ne. Nazhle.

až jednou zaklepu na nebeskou pránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmijet.

Stačíme pár lidí, je spočítám na jedný ruce. Lidi, za který bych cíp, lidi, za který bych bručel. Ale hrajem to spolu fakt chytře, takže snad nebude muset. Si budu sůl do rány nusre, sedu jak září mu úškle, vžereme stejky a mušle. Dlouho jsme nechali ty velké zavřený, slyším je vyjít, Jakube, tak už nás puste. Chtěl jsem jen pár drahých šutrů na mojí duši, že štěstí mi to nepřinese sem, nemohl tu.

Já mám rád takové, toto není ani pořekadlo, ale taková věta, která absolutně podle mě vystihuje češství. Když má soused kozu, tak ty ji nechceš taky. Ty chceš, ať mu chcípne. Že už to není ani závist, víš, ten nepřejícnost vlastně, to už není ani závist. Já tu kozu nepotřebuju, však si ji měl, kež by ti zdechla. To je češství.

Dědo, podívej mama, jsem tady pro tebe, nikdy už nebudeš sama. Podívej mama, život nám ty lidi bere i dává. Podívej mama, bolí mě to stejně jako i tebe. Podívej mama. Podívej mama.

A když odcházím a vím, že na tenhle účet já nejsem sám. A věřím, když procházím, tak já nejsem sám. A i když kolem nejsou lidi, nejsem sám. Neodpovídám na tvý zprávy, já nejsem sám.

0: Jaho, ne. Čoko?
1: To má po tobě.
2: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
0: To ty fruty.
3: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
1: Vybrali jste si dobře?
0: Já.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: banka.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou

0: cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: To je hodně nábytku.
3: Sedačky.
2: Třeba ty.
3: Žluté.
2: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
3: Rohové.
2: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
4: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
5: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
6: Ano. Ano. Ano.
5: A tohle?
6: Mm-hmm.
5: A tohle?
7: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: A tohle?
6: Ano.
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
8: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
11: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
11: Už přes 20 let.
12: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
13: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
0: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
14: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
15: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
16: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
17: Datart uvádí Dny Marian s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
18: To dělám lososový květ a objednám.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
9: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše. Yeah.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, Koťák Live. Vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
5: Ne, boží, ano, ano.
6: Ňuky, pene, spagety.
7: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
8: Chyběla jsem vám. Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s Hit Paráda na Očko Star.

0: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: pozvánka.
1: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A to už se opravdu vyplatí.
2: Žijeme to s vámi.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
4: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
7: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90. Penny.
8: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
13: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
15: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jarka vsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
17: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
18: To dělám lososový květ a objednám.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, Koťák Live. Vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Neboží, ano.
5: Gnocchi, penne, spaghetti.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Očko tě zve do kina.
8: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
9: Phoenix!
10: Good job, buddy.
8: I'll give you home.
10: Odin, I stay on me, bud.

The category is dance or die.

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Já ho... ne... Čoko!
1: To má po tobě.
2: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
0: To ty fruty!
3: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
1: Vybrali jste si dobře?
0: Já.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
5: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: Pozvánka.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
7: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Maxitrat prací prášek 50 pracích dávek za novou běžnou cenu 119,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
9: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
10: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
11: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
12: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Favi. To je hodně nábytku.
14: Sedačky.
13: Třeba ty.
14: Žluté.
13: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
14: Rohové.
13: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Favi, vyhledávač nábytku.
15: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
16: Ano. Ano. Ano.
15: A tohle?
16: Mm-hmm.
15: A tohle?
17: Ano.
18: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
15: A tohle?
16: Ano.
18: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
19: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
20: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
21: To dělám lososový květ a objednám.
20: Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
23: Jasněčka!
22: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
24: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
25: Já ti nevím.
26: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
25: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
26: Dobrý den. Jste tu dlouho?
25: Už přes 20 let.
27: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
28: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Neboží, ano, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
2: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
3: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A to už se opravdu vyplatí.
4: Askol nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
6: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
8: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: banka.
1: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
7: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc čerstvá vejce z podestýlky 30 kusů za 79,90. Penny.
8: Jiřinko? Jiřinko?
9: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
8: No jo, přišla na snídani. No
9: Jiřinko.
8: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
9: Dobrý nápad.
8: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
9: Až 70%.
8: No, a to je pěkný.
9: To je pěkný?
10: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
11: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
13: Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
14: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
15: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
16: To dělám lososový květ a objednám.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
18: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
19: Na na na na na na na na na.
20: Každé pondělí a úterý
21: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
20: Je tu Koťák.
22: Jo.
20: A nálož hostů
23: Zvláštní otázka.
20: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
24: Ne, boží, ano, ano.
25: Ňoky, pene, spagety.
26: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
20: Už za chvíli na Očku.
27: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
28: 80kové hity čekají na vaše hlasy.
29: Well, baby,
28: Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kde hosté umí salta, fliky, přemety. Dneska by mohla padnout stojka. Dobrý večer. Někdo se celý život snaží najít svůj talent. Naše dnešní hostka jich má ale víc než dost a všechny umí skvěle prodat. Diváci ji znají z divadelních prken i z televizních obrazovek. Dokáže být křehkou hrdinkou v dramatu, ale i naprosto neřízenou střelou v bláznivé komedii. Zároveň je to skvělá zpěvačka. Dokázala ovládnout velkou televizní show a její písničky mají miliony zhlédnutí na internetu. Dneska nám ale nebude nic hrát ani zpívat. Bude to jen ona sama a její upřímnost, která je pro ní naprosto typická. Dámy a pánové, pojďte přivítat společně se mnou Bereniku Kohoutovou.
1: Ahoj, kamesi.
2: Ahoj, jak to?
1: Super.
2: Dobrý večer. Tak, jsem tady.
0: Já jsem měl dřív na kolečkách, víš, a už nemám.
2: Že jsi byl na kolečkách?
0: Že jsem měl dřív židli na kolečkách,
2: jo.
0: Ale už nemám.
2: Že jsi byl dřív na kolečkách, víš, než ti je odoperovali, já nevím, co jste
0: byli. Než mi odoperovali kolečka. Je to pravda, že mi to říkali, když jsem byl, nesmějte se tam, že když jsem byl mladší, že mám o kolečko víc, takže ho odoperovali.
2: Takže to je pravda, byl
0: jsem. Je to jako kdyby v rychtyku už teďka víceméně. Kdy naposled si dělala stojky?
2: No, vlastně asi v té době, kdy vznikal ten klip, od té doby už je dělat nemusím.
0: Protože?
2: Protože už je dělá celý národ za mě. Hmm. Ne, jako ty lidi, co to poslouchají, tak si myslím, že často mi psali, že nebo mi říkají, že ty stojky taky dělají v těch barech nebo tak. A já jsem potom otěhotněla, takže už jako...
0: A dokázala bys i s bubnem udělat?
2: S bubnem, jako já, člověče, nevím, jestli bych jako chtěla dělat s bubnem úplně stojky, jestli to vůbec jako i...
0: Jicha, víš, že ta představa, jak by to vypadalo?
2: No, já myslím, že nějaký jogínky určitě jako na hlavě třeba stojí i s bubnem.
0: Víš, co bys mohla dělat? Umíš breakdance?
2: Jako neumím úplně.
0: Tak nic.
2: Blbý, no, tak... Tak nic, no.
0: Já jsem teď, že na začátku mluvil o tom, kolik talentů máš, tak jsem předpokládal,
2: tak
0: že...
2: Tak breakdance.
0: Třeba breakdance.
2: Breakdance.
0: A že by se třeba točila na hlavě a bys měla ještě takovou tu bříšku a... Ne? Nic? Blbý nápad?
2: To je super nápad, ale ještě jako další point je, že už jakoby nejsem těhotná.
0: Já vím.
2: A jakoby je otázka, jestli ještě někdy budu vůbec, takže...
0: A chtěla bys?
2: Jako nevím, prostě už jsem, mám dvě děti a zatím jsem v pohodě.
0: A prej jako jedno versus dvě, to je prej úplně jiná disciplína.
2: Já nevím, mě to...
0: Je to dvakrát tolik nebo čtyřikrát tolik?
2: Je to, záleží na tom, co si porodíš, taky asi si myslím.
0: To se dá nějak naprogramovat?
2: Určitě, to prostě si normálně s manželem si sednete, nebo s manželkou prostě řeknete si tak, jak by to mohlo jakoby vypadat, co bychom chtěli, a ono se to normálně splní.
0: A ono se to musí třeba potkat jako na té orbitě, jakože musíš být v ascendentu něčeho?
2: Musíš být v ascendentu něčeho.
0: Něčeho, přesně.
2: Aby to bylo něco.
0: Aby se stalo něco, jo. Hezká bunda.
2: Děkuju.
0: Co to je?
2: To je bunda.
0: Bunda. Výborně. K těm stojkám ještě. Ne, já jsem se chtěl u těch stojk naprosto seriózně zeptat. Ta písnička je super. Mě hrozně baví, jak je taková jako drzá. Říkal jsem si, že bych chtěl víc takových singlů tady, protože mi to baví teda jako i textově. Ale než se dostaneme k té textové části, tak ty vážně umíš jako stojku na rukou?
2: Ne, já jsem jí dělala.

0: A vždycky, no takhle, tak jak je to v té písničce, že jsem, jak to tam je, chce na mě ša, ne, počkej, podrž, no, chyť mi nohy, drž mi nohy, tam je, že jo. Takže já jsem právě vždycky, nebo dělala jsem je buď vozeď,
1: nebo...
0: A nebo jsem si prostě vyhlídla nějakého týpka v baru, o kterého jsem prostě opřela tu stojku, no.
1: Ježi, to je super. Ty jsi musela být strašně zábavný, seš?
0: Já byla.
1: Hodně
0: no,
1: zábavný no, člověk.
0: Tak právě jsem byla zábavná. Byla jsem zábavná.
1: No, vtipný, ne? Jsem v backstage a máme novýho zvukaře.
0: Mm-hmm.
1: Nebudu ho jmenovat. A Martin mi říká. Hele, Berenika Kohoutová dneska bude, jo? To je hustý, to je hustý. My spolu hrajeme v nějaký divadelní hře. A já říkám, super, tak to bys mi o ní mohl říct něco zajímavého, něco jako, víš, čím jí zaskočím. A on. Ráda pije víno.
0: A to je docela zajímavý, že zrovna tady v té divadelní hře, nebo jako obecně...
1: Ty víš, o který se bavíme?
0: Vím, ale myslím si, že piju víno tisíckrát méně než všichni ostatní, co tam jakoby hrajou, no.
1: Promiň, Martine!
0: Pila jsem ho asi jednou domů. Za tu dobu, co jsem tam byla, ale tak si zapamatoval zrovna to, jakoby to je na mě asi nejzajímavější, no, prostě, že piju víno.
1: Je hrozné, já ho vyhodím, ne vůbec,
0: tak jo,
1: tak... spolupracoval s takhle povrchním člověkem. Prostě. No dobře, a tak v tom baru, jako já mám kamarády, kteří dělají spoustu hloupostí v barech, jasně, ale že by jsem řekl, holka vydrž, budeš mi dělat zeď. A šel bych na ní hodit stojku?
0: No, to bys asi byl...
1: To by už dneska, to už by dneska nešlo.
0: To už by, Hele, já jsem prostě vždycky měla takový přetlak. Mě prostě nebavilo nikdy jenom sedět nebo stát v té hospodě. A časem jsem prostě měla potřebu něco udělat. A buď jsem jako potřeba třeba tancovat, ale když jsi jako někde v baru, kde zrovna jako se netancuje, no tak... ti nezbývá hold nic jiného, než udělat stojku prostě.
1: A to je super.
0: A mám prostě fotky z té doby, kdy opravdu dělám stojky někde různě a tak, no. Já nevím, to znamená, co to jako, mě, že... já se nevím, co jsem to dělal začít za období.
1: A pro mě, a to byl takový jako evergreen, že prostě když jsi šla někam do hospody, to říkali, Berčo, dej tam stojku.
0: Hele, vlastně jako, vlastně jsem fakt měla takový období, kdy to opravdu podle mě, po mně bylo takový docela vyhlášený.
1: No a teďka si pojďme říct, proč to bylo vyhlášený a tak populární, protože jsi holka. A když se holka postaví na ruce? Nebo co?
0: Jestli narážíš na tohle, já jsem asi nosila kalhoty vždycky, když jsem dělala stojku, jestli to myslíš takhle.
1: Jak jenom, Berčo, udělej stojku. Mám kalhoty, dneska můžem.
0: No, ne, to já jsem si asi, řekla bych, možná docela hlídala i v tom stavu, ve kterém jsem ty stojky dělala.
1: No tak jako obecně jako nemohla zbejt moc, jako chápeš, na váta, abys mohla udělat stojku. Nebo naopak?
0: Já jsem byla právě hodně na váta, abych mohla udělat stojku.
1: Takže je to tak, jako že se alkoholikům nikdy nic nestane. Takže prostě
0: no.
1: Vypneš se v ramenou?
0: No tak prostě si o ně musel postarat ten týpek, o který jsem opřela tu stojku, ne?
1: A to byla taková jako, jako musel se ti líbit?
0: Ne, já jsem si vždycky vybrala nějakého úplně nejnesmělejšího člověka široko daleko. A řekla jsem si, ty jdeš.
1: Oh, chudák, věď.
0: Já jdu. Ale jako nic jsem s ním, já jsem neměla jako žádnou potřebu s ním navazovat cokoliv. Já jsem jenom prostě...
1: A víš, jak je to, kolik těch chlapů, hele, on je jeden z kolika chlapů, o který jsem opřela ve stojce, to je otázka.
0: Budu jednou vyprávět, možná, nevím. Nepočítala jsem je.
1: No, ale rozumíš, on může říct, no to jo, vy si poslouchejte tu písničku, ale o mě se postavila jen.
0: Třeba jo, no.
1: Takže to. No, ať se tady nebavíme jenom o těle těch prostě mladistvých nerozvážnostech, dost možná. Recitál Marty Kubišové.
0: Mm-hmm.
1: Docela těžká věc.
0: Docela.
1: To se málo ví.
0: To se podle mě
1: Z pohledu autorky. Nebo autorky, no, jsi vlastně autorka.
0: Jako čeho?
1: Toho recitálu.
0: Ne. Protagonistka, se tomu říká, hlavní protagonistka. Prostě tam hraju tu Martu.
1: No dobře, ale byla jsi to taky ty na té kampě, jak jste se tam nějak alternovali, nebyla jsi taky jedna z těch Mart?
0: No to jsem já.
1: No jsi to ty.
0: No, ale autorka toho
1: citálu
0: je někdo jiný.
1: Je někdo jiný, jo. A tak v čem je to teda vlastně náročný, když ses takhle s tou Martou Kubišovou střetla ve více?
0: No, tak hele, já ty písničky jsem znala od dětství a milovala jsem je a ty písničky jsou prostě jako fakt těžký, jsou těžký, ale mě to jako nějak, tady padá ramínko.
1: No.
0: Pardon.

0: Mě úplně rozhodilo. Mě padá Romínka a mě to rozhodilo, protože tam mám ten mikrofon.
1: Jo, kvůli mikrofon, dobře.
0: Ne, a...
1: Za vášky nebo za...
0: Za vášky? Ty vole.
1: Mám tady jednu
0: jakoby...
1: fantastickou vaginální zavařeninu. To jste ještě neměli. Já 38 let, já vím. Já se omlouvám, ale co mám dělat?
0: Něco to
1: zase. Co mám dělat, no? Na pášky.
0: Na pášky.
2: Jaho. Ne. Čoko.
3: To má po tobě.
4: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
2: To ty fruty.
5: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
2: Já.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: Banca.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
10: To je hodně nábytku.
11: Sedačky.
10: Třeba ty.
11: Žluté.
10: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
11: Rohové.
10: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
12: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
13: Ano. Ano. Ano.
12: A tohle?
13: Mm-hmm.
12: A tohle?
14: Ano.
15: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: A tohle?
13: Ano.
15: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
16: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
17: To dělám lososový květ a objednám.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Já ti nevím.
19: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
20: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
19: Dobrý den. Jste tu dlouho?
20: Už přes 20 let.
15: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
21: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
22: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
23: Jasněčka!
22: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
24: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
25: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
26: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
27: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
28: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
29: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
30: Aha.
0: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
2: Prostě je to výzva, nebo byla to výzva, ale jako ty písničky jsou prostě těžké, ale mě hrozně jako baví a sednou mi nějak, takže je to super.
3: A víš, co je hrozný? Mě taky baví. Já
2: a
3: normálně jsem
2: taky,
3: zjistil.
2: Taky teď umí zespívat?
3: To ne, já se nesnažím. Ale kdybych se snažil?
2: Tak byste samozřejmě uměl zaspívat.
3: Třeba bych je uměl zaspívat. Ale to nevíme. A já to zkoušet nebudu, takže se to nikdy nedozvíme.
2: Dobře.
3: Ale že teďka si to normálně se mastím, mám složku ve Spotify. Mastím u nás na Hradecku, znamená, že si něco užívám, jste hrozný pubertáci, fakt toj. A mám tam složku slow a normálně a teď mi tam přibývá fakt. Karel Gott, Olympic, Zagorová a tak dál.
2: No ale Kupšová je z nich nejlepší, že jo? To víš.
3: A proč?
2: To doufám víš.
3: Jako...
2: Pro mě.
3: Umělecký asi jo, že?
2: Tak ona vždycky byla taková jako nejalternativnější z nich, mám pocit. A,
3: právě.
2: A ten hlas prostě pro mě má ona úplně nezaměnitelný a byla taková temná prostě.
3: Ona a charizma,
2: no. Měla ty oči temný a oni ty ženský nedávali, že jo? Oni říkali, že všechny ty... Fakt.
3: Zomlouvám. Proč to oni říkali? Kdo to říkal?
2: Já myslím, že to oni...
3: Ondráčková to říkala?
2: Ne, ta to říkáš teď, ale... Neříká. Fuj. Ježíš, to bude žaloba, bože.
3: Ježíš, já miluji, jak dokážu být bezprostředně upřímná.
2: Bude to lítat po internetu, tohle bude asi. Ne, nebude.
3: To je jenom
2: ne.
3: Tady pro těch pár lidí a...
2: Ne, počkej, takhle, prostě myslím si, že to oni říkali, že jí prostě potom pomlouvali ty ženy těch pohlavárů prostě ve straně.
3: Komunistických hnusných pohlavárů.
2: Třeba, no, a tak, a prostě ona, a co jí třeba záviděli, protože ona opravdu byla taková výjimečná, jakože, taková, fakt ona má takovou v sobě.
3: A ještě je, ne, nebo?
2: Je, no, ale jako když... je stále výjimečná, ale jako výjimečná. Předtím byla...
3: Ve svém prime byla prostě... Dělo, rozumím. A projekt Kdo je Berenika? Kdo je Berenika?

0: Si to vymyslela teď nedávno, tak jsem mám radost. No?
1: Takhle, tví fanoušci ví, ale lidé, kteří se tvými fanoušky stanou?
0: No to je právě, jak jsi vyjmenoval ty talenty, jo, tak mám takový pocit, že ty lidi jako, že do nich teď potřebuji trošku natlačit, že jsem ta zpěvačka víc. Ale jako pomohla bych to třeba, no než třeba
1: herečka. Gymnastka?
0: Jo. Nebo jaderná fyzička.
1: Nebo ale jen o kousek.
0: Maličko. No, ale vlastně jako hodně podle mě tomu pomůže, když třeba vydám album, si myslím.
1: To by možná ty lidi mohlo i zmást.
0: Která by mohla.
1: Víč, je to herečka a gymnastka no. A trošku fyzik.
0: Vlastně.
1: Proč to album?
0: No, přesně. Je a voda asi možná hustý.
1: No počkej, ale já nedocením hudbu úplně každého jednoho českého interpreta, když to řeknu kulantně.
0: To bys byl asi, jakoby to nevím, co bys musel být.
1: Alibista. To bych byl alibista.
0: Dobře.
1: Ale že, ne, že bych tě měl nějak jako super naposlouchanou, ale má to šmenec nějaký. Má to trošku něco, je to něčím jiný.
0: To jsem ráda.
1: No,
0: hele, tak to já budu ráda, když i to nový album, který vzniká, se ti bude líbit.
1: A to se jmenuje Kdo je Berenika? To album?
0: To ještě nevím.
1: Dobrý, zjistíme, a bude to EPčko, nebo to je velká deska, nebo kolik toho máme?
0: Bude to asi normálně velká deska. Hrozně velká, třeba takhle velká.
1: Takhle? Hmm? Takže vinyl, velký vinyl.
0: Si nepřehraješ nikde.
1: Okay. A máme ji spíš víc hotovou, anebo spíš míň hotovou?
0: Míň hotovou, ale bude. Jako bude víc hotová určitě. Bude.
1: No tak je 22. září.
0: Já vím, no.
1: Jako čas utíká, že jo?
0: Ano,
1: je to Vánoce a někdo to chce pod strmeček, aby to tam vůbec mohlo být.
0: To tam právě musí být, no.
1: To musí být. Mm-hmm. A víš, co je lepší než tenhle ten nápad?
0: Ne.
1: Tvůj nový videoklip. Pojďme se na ně podívat. To byl tvůj klip?
0: Uh-huh. Jenom část teda, jako.
1: Jo, nebo to co? Fantastická písnička, má 15 vteřin, ale výborný. A co to bylo za pána?
0: To je Andrej Polák.
1: To je Andrej Polák přece, no.
0: No.
1: A proč tam hraje v tom klipu?
0: Protože jsem mu ráno zavolala, jestli by tam nehrála.
1: A proč si hledala?
0: On jedinej moh.
1: Si hledala takového typa?
0: Já jsem si ještě do té doby, do toho rána myslela, že to bude můj manžel, který se ale jakoby nějak jsme se trochu i pohádali ten den, myslím, tak to nebylo úplně vhodný točit romantickou písničku s ním. A navíc on není herec. Vůbec. Jakože on je opak herce vlastně. On nenávidí lidi a tak.
1: Nenávidí lidi a herce.
0: No, ty hlavně.
1: Jo. A co dělá?
0: On dělá v reklamce.
1: Dělá v reklamce?
0: No. Ne, on je skvělý, ale on je jako rád tak jako spíš pozadí, než že by jako prostě by to rozhodně neuhrál a já jsem věděla, že Andrej je skvělý herec a je to můj kamarád a prostě jsem mu zavolala a jestli by večer se mnou netočil klip, on řekl, že jo.
1: Mm-hmm. A ta rtinka pěkná. Mám rád tuhle.
0: Dík.
1: A? Tak to bychom měli tvůj nový klip, ale mám tady
0: Ale vy jste tam se neměl tu část, jak on vyhazoval z toho mýho balkónu to stehno kuřecí.
1: Je to důležitý? Mám to tam dát? Mám to vrátit?
0: Najdi to. Teď hned to najdi.
1: Dobře, tahle ta věc bude teda součástí toho nového EPčka. Nebudeme radši tomu říkat EPčko? Chceš fakt desku? EPčko je třeba 5 singlů.
0: Já vím, no.
1: Se dalo ukuchat, ne?
0: Budeme tomu říkat moje deska, to dám jako.
1: Budeme tomu říkat deska, buď to bude menší deska, nebo větší deska.
0: Přesně. Tak.
1: A název to vám teďka neřekneme, i když to víme, pochopitelně.
0: Přesně, takže, já vím všechno.
1: No, já jsem tady měl, jo, ty bláho, já vůbec nevím, jestli tohleto zvládnu s tebou, tuhletu část.
0: Tak to teda taky nevím,
1: trochu, ale ne moc.
0: Čeho?
1: Mě zajímal ten tvůj porod, ale ne moc. Ale trochu jo.
0: Tak mám to nějak prostě říct, aby to...
1: Nejdřív mi vysvětlit, co...
0: Dozvěděla, ale zároveň ne.
1: Nejdřív mi vysvětlit, co... Zkus mi prosím, nejdřív vysvětlit, co je dula.
0: Dula.
1: Co je dula? Nejdřív takhle.
0: To ti mám já vysvětlit.
1: První dítě...
0: To jsi nemohl třeba vygooglovat předtím.
1: Ale já to chci slyšet od tebe.
0: Ode mě to chci slyšet. Ale já jsem si to vygooglovala.
1: Jo. A co tam psali?
0: Prostě dula je taková porodní bába, se dá říct. Co dřív jako byly porodní bávy.
1: Teda, ona se jmenuje Dula.
0: Jak jako? Jako, že se všechny Duly jmenují Dula?
1: No,
0: jako,
1: já nevím,
0: kdyby se všechny herečky jmenovaly Herečka, třeba.
1: A, jasně, takže Dula je hodnost. Je to něco jako kapitán.
0: Ano, kapitán.
1: Kapitán.
0: Kapitán Dula.
1: Kapitán Kotek a Dula Svatoněvá třeba.
0: Přesně, jo, je to tak. Takže Dula je něco jako porodní bába, která prostě pomáhá, provází tě porodní.

0: rodem už od otěhotnění, jakoby teda po něm.
1: Jo, takhle, už chápu ty ascendenty, ona u toho je. A ona, a připrav se, máš 10 vteřin na vymrcholení.
0: Připrav se, hrajem. No, ona, takže prostě, když otěhotníš, tak si můžeš třeba prostě už za ní jít a říct jí, že bys teda chtěl s ní nějak jako, aby tě tím provedla. A ona ti o tom prostě říká různé informace, dělají různý masáže duly.
1: Masáže duly dělají.
0: Masáže duly dělají masáže.
1: Duly dělají masáže.
0: A jsou takový jako přírodní, takže bylinky různý, vaginální napářky a tak.
1: Očekáváš, že se u toho budu chtít zastavit?
0: Ne.
1: Zavážky nebo
0: za... Zavážky? Ty vole.
1: Mám tady jednu
0: jakoby...
1: fantastickou vaginální zavařeninu. To jste ještě neměli. Já 38 let, já vím. Já se omlouvám, ale co mám dělat?
0: To
1: co mám dělat, no? Napášky.
0: Napášky.
1: Napášky, super. Mm-hmm. Je to...
0: Zavařeninu potom dělají z placenty a z... No.
1: To už jsme tady měli. My už jsme tady měli tvoje kamarádky, které nám o tom vyprávěli, že jo?
0: Jo, moje herečky.
1: Ty jsi ten tým Tomešová, Tymková, že
0: jo? Tymková, ale ta zrovna není, ta byla jenom u mýho porodního rituálu. Takže jestli ti vyprávěla o nějakém porodu, tak to musel být můj, ne její.
1: Ona ještě ne to, ne? Ještě
0: neporodovala, ne.
1: Myslím, ne, neporodovala. Ona se kouká jenom... To je prosím vás moderátorka té věci, která půjde hnedka po nás. Pindíci. Naked, no, víte to. Co si o tom vůbec myslíš? Řekla jsi něco k tomu?
0: Řekla.
1: Ať to nedělá.
0: Já jsem jí řekla, ať to dělá, že to dělá skvěle. Protože to dělá skvěle.
1: No jako skvěle to dělá, ale každý den je v kontaktu.
0: Ona je ráda. Ona je ráda v kontaktu.
1: Ona je ráda v kontaktu?
0: No.
1: Co si na tom líbí?
0: My jsme dneska se zrovna shodou okolností viděli. Tymková, Tomešová, Kohoutová, Pachlová.
1: Ty bláho, to je hrozná...
0: Je to ostuda, vždycky je to ostuda, velká.
1: A Fauzerová je taky ve vašem týmu? Ne. Tak ji neberete jí tam?
0: Nikdo jiný.
1: Nikdo, už je to, už je narváno.
0: Už je to, já myslím, že to stačí.
1: Máte nějaký volací znak, nebo říkáte si nějak jako tygřice, nebo dulománie, nebo...
0: Ne, zatím ne, ale jako... Já myslím, že to ani není potřeba, tam prostě stačí, že třeba jdeme do nějaký kavárny a pak už do ní nikdy nemůžeme.
1: Jako, že jste hlučný, děláte hluk?
0: Jste hlučný, děláte hluk? Jo, no, jako my jsme, smějeme se úplně debilně a tak, prostě chováme se fakt jako úplný pindy, jako no. Ale přitom jsme, normálně se bavíme třeba o důležitých věcech, ale, a hezkých a chytrých, ale smějeme se tomu jak pindy.
1: Co, jak jsme to dneska říkali, kikiny? Pinduliny. Tak to tady dneska, brácho, nepadlo. Kdo to řekl? Kdo si to vymyslel? Pindulíny padly dneska. Fakt padla pindulína. A kde jsem byl? Byl jsem u toho? Pindulí, ne? Nevím, no. Čuzi? To je můj výmysl. Čuzi dobrý, ne?
0: Já mám ráda slovo čuzi.
1: Je to geniální.
0: No.
1: A přitom to není tak hanlivý, je to takový prostě taká čuza, prostě, jakože...
0: Jo.
1: No big deal.
0: Mě to jako nevadí.
1: No a co teda jiná práce, kromě teda té desky a povídání se a tak?
0: A to už ten porod teda ti stačí takhle?
1: Já vlastně nevím, no. Chcete ten porod? Dojedem to? Nebudu řešit tady zapařeninu žádnou. Je to, protože víš, jakou zavářku znám, já znám jedinou zavářku, ne, ty říkáš zapářka.
0: Já jsem říkala napářka.
1: Napářka.
0: Zapářku máš ty, když jdeš dlouho na kole, ne?
1: Zapářku
0: mají... já rozhodně nemám, jako.
1: Zapářku mají všichni, co jedou dlouho na kole, no. Když mají legíny. Proč se o tom bavíme? Takže ta důla je někdo, kdo teda jako nemá medicínský vzdělání, mm-hmm, a jede čaje... Na pásky. Takže jste v kontaktu těch 8-9 měsíců.
0: Jo, a při tom porodu ti prostě supluje toho manžela, který se prostě potí a je mu špatně a bojí se, že...
1: Jakože supluje toho manžela, že jako je vystrašená, zmatkuje a nekouká se tam, kam nemá.
0: Jo, přesně, říká, já to nedám.
1: Ne, já to nedám.
0: Tentokrát to fakt už nedám.
1: Tady supluju, já tady supluju manžela. Ježišmarja, ne, dejte to pryč, to je krve.
0: No, tak tohle přesně zrovna úplně nedělá, naopak. No, naopak právě je taková, že tě umí třeba, ví, kde tě má dobře namasírovat, když, až budeš rodit a tak.
1: Až budu, tak jí zavolám. Jo. Takže jo, dobře. A tak je to dobrá služba?
0: Je to skvělá služba.
1: To dobrá služba.
0: Protože já jsem fakt...
1: A dá se

0: zmáknout doma?
1: Jo, no když tam máš důlu. A porodní asistentku.
0: A
1: krejčíkovou jste tady měl, ne?
0: A bazén, do kterého se rodí
1: zítra. Tati to řekne.
0: Ona taky rodila s důlou?
1: Rodila hlavně doma. Myslím, že rodila doma.
0: Ona má doma bazén?
1: A ona ne.
0: Ona nemá bazén, jo?
1: No to ti stačí ten malinký na
0: fukovací. Má bagáčová zase, no. To je to. Dobře, a to fakt neuděláš si, já to nechci říct blbě, jo, je to tvoje dítě, ale neuděláš si doma to, bordel?
1: Tak jako do jistý míry tím začne takovej never ending bordel, který už nikdy neskončí,
0: aha,
1: když máš dítě.
0: Jo. V tom případě už nechci nic dodat. Mým fantastickým dnešním hostem se stejným smyslem pro zábavu, Berenika Kohoutová. Děkujeme.
1: Děkuju.
0: A s vámi sedíte ještě na chvilku.
1: Já jsem herečka, kam jsi řekla.
0: A s vámi a s dalšími skvělými hosty se doufám vidíme zase příště při sledování Koťák Live. Máme vás rádi, ahoj. A vás mám taky moc rád. Děkuju.

0: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A to už se opravdu vyplatí.
4: Asko nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
6: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: pozvánka.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON.
5: Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
1: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
6: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
7: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická 500.

0: Panda, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jarka vsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
11: To dělám lososový květ a objednám.
10: Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
13: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
15: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
16: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
17: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my.
1: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
2: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
3: Ajajaj.
2: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky, kvůli mně nebo kvůli holkám?
4: To může být jenom holkama.
2: Jak podle? Umí s ním hýbat?
4: Toro.
3: Promiň.
2: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
4: Naked Attraction, Německo.
2: Srdečně vás vítám. V našich boxech jsou připraveni krasavci, jeden hezčí než druhý. Ať začneme odkudkoliv. A opět uvidíme, pro koho se rozhodne naše nezadaná.
5: Tři vlastnosti, které mě určují, jsou určitě, že jsem megalomanka, ale dost mnohostranná. Jinými slovy, nejsem specialistka. Nemůžete mě zaškatulkovat a na tu druhou vlastnost jsem právě zapomněla. Jo, mám velké srdce. Jsem Elíša, je mi 29 let a jsem nejúspěšnější tvůrkyně klipů v Německu s více než 400 videoklipy. A teď se chystám napsat vlastní album a stát se jednou z nejlepších raperek v Německu. Píšu poezii na společensky kritická témata, která pak přetvářím do svých rapových písní. Tvoje stará má husí kůži z milostných písní a já z gangsta rapu. Kromě rapu mám samozřejmě i další koníčky. Posilování, tanec u tyče, umím dobře tvarkovat. Jde mi box a také taekwondo. Před 8 lety jsem měla poslední vztah s klukem, který mě svou žárlivostí přiváděl k šílenství. I když nejsem nevěrná, ale bylo to vyčerpávající. Takže mi určitě něco chybí. Chtěla bych mít stabilní vztah. Myslím, že sexuální stránka vztahu by měla být na stejné úrovni jako ta psychická. Dlouho jsem se zdráhala používat nějaké seznamovací aplikace a tak, ale pak jsem to udělala. A muži jsou takoví profíci přes Photoshop. Říkám si, no super. A pak se s nimi setkám a říkám si, to myslíš vážně? Do vysněného vztahu bych chtěla nejlepšího přítele, který ideálně sdílí i některé z mých zájmů. Věrnost je pro mě moc důležitá, inteligence a humor a sex je pro mě také důležitý.
2: Elišo, od pohledu bych řekl, že se u tebe s muži netrhnou dveře.
5: Jde mi o duchovní spojení a i sexuální. Většinou najdu buď jen mozek, nebo jen dobrý sex, ale chtěla bych obojí.
2: Teď je otázka, jak vypadá ten duševně i tělesně dokonalý partner.
5: No, teď si řekl dokonalý, takže dokonalý, 1,90 m.
2: 1,90 m.
5: Je potetovaný.
2: Tetovaný.
5: Atraktivní tvář.
2: Atraktivní tvář.

0: zajímavé vlasy.
1: Ano.
0: A co do charakteru, měl by být vzdělaný.
1: Vzdělaný? To znamená nejmíň maturita?
0: Jsou různé formy inteligence. Kdo se učí věci nazpaměť, možná je emocionálně trochu divný, to se také nehodí. Měl by být v pohodě a taky je důležitá věrnost.
1: Takže, milá Elišo, rychle ti vysvětlím pravidla. Jak vidíš, máme 5 barevných boxů a k ním malý soubor pravidel. Začneme spodní částí těla, pak přejdeme k horní a pak k obličeji. V každém kole musíš jednoho vyřadit. A než si vybereš svého favorita z posledních dvou, uvidíme tě také svlečenou, což je samozřejmě vzrušující jak pro muže, tak pro nás. Takže bych řekl, že je čas na dolní části.
2: In den Unterkörper.

0: Tak zaprvé děkuji klukům, že mají ty koule sem přijít.
1: Teď je otázka, který box tě nejvíc oslovil? K tomu půjdeme ze všeho nejdřív.
0: Můžeme si to projít?
1: Zařídím se podle tebe.
0: Fajn.
1: Jsem tu něco jako partnerská terapeutka. Fialová.
0: Ano, nejdřív k fialové. Každopádně na sebe dbá. Má chlupy, ale ne moc, to se mi líbí. Nemám ráda úplně hladké, ale zase nemusí vypadat jako žvejkal.
1: Má obřízku.
0: Tím se mi také víc líbí.
1: Jdeme ke žlutému.
0: Hezky trénovaná stehna.
1: Jo.
0: Každopádně sportuje. Tetování, hezký. Mám fetiš na tetování, ale opravdu extrémně.
1: Co to vidíme na tom tetování? Ukaž nám tu ruku. Hvězdy.
0: Nevím, co to je.
1: Taky nevíš, co to je.
0: Ale je tetovaný.
1: Dobře. A jak vidíme, pokud to můžu říct, velký penis. Tohle se ti líbí?
0: Teď k tomu přistupujeme vědecky.
1: Prosím, jsem rád, že tu mám dneska vědeckou uchazečku.
0: S větším penisem muž prostě dosáhne do určitých oblastí, kam s menším nedosáhne a nedojde ke správné stimulaci.
1: Žlutý uchazeč rozhodně...
0: Dosáhne do jistých oblastí.
1: Do těchto oblastí. Jdem.
0: K červenému.
1: Jako expertka, co bys řekla? Podle mě penis, co se prokrví a zvětší.
0: Taky bych řekla.
1: Obřezaný?
0: Obřízka je vždycky dobrá i kvůli hygieně. Taky vidím. Tetování. Ukaž ještě tetování.
1: Aha, tetování.
0: Hodiny?
1: Mává nám.
0: Ale má krásnou pleť, hezkou pevnou pleť.
1: A modrý s ním mává. Nevím, jestli je to hezké. To je na pozdrav.
0: Umí flirtovat.
1: Velký neobřezaný trochu pubické ochlupení, co ty na to?
0: Je to ještě hezké, nemá jich moc, očividně trénovaný, určitě sportuje a má víc tetování. Taky hezké, pěkné ruce. Nohy.
1: Vidím velké a svalnaté ruce, takové, že by mohly...
0: Uměl by chytnout.
1: Ano. Říkám si, co to má na ruce za tetování. Ukaž to tetování.
0: Růže trochu s pozadím.
1: A lístek. Fajn, zelený. Co říkáš zelenému?
0: V každém případě také sportuje.
1: Oholený.
0: Oholený, pár chloupků, ne moc. Malé tetování.
1: Líbí se ti ten penis? Je obřezaný, to už jsme si...
0: Už na to koukám.
1: Milá Elišo, s kým se chceš rozloučit?
0: Rychle si to projedu.
1: Třeba chceš... Prosím.
0: Fajn. Minutku, dvě. Musím si to promyslet. Myslím, že se rozloučím.
2: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Jaho, ne. Čoko.
5: To má po tobě.
6: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
4: To ty fruty.
7: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
5: Vybrali jste si dobře?
4: Já.
8: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
9: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Banka.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hodně nábytku.
8: Sedačky.
7: Třeba ty.
8: Žluté.
7: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
8: Rohové.
7: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
9: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
11: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
12: Ano.
11: A tohle?
12: Mm-hmm.
11: A tohle?
13: Ano!
14: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: A tohle?
12: Ano.
14: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
15: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
16: To dělám lososový květ a objednám.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
18: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
19: Jasněčka!
18: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
20: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
21: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
22: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
23: Broken! Ever since I

0: Your sleepings. My other shoes are useless. With Skechers Sleepings, I just step in and they're on. Try Skechers Sleepings.
1: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
2: No jo, přišla na snídani.
1: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
1: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
1: No, a to je pěkný. To je pěkný?
3: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
4: 18. Očko tě zve do kina.
5: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
6: My ten klíč k portálu najdeme.
7: No, páni.
6: Existuje?
8: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
9: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
10: Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
11: Fajn. Minutku, dvě. Musím si to promyslet. Myslím, že se rozloučím s červeným boxem.
12: Tak řekněme červený. Proč?
11: Řekněme, mám jen toho, co mě přitahuje.
12: To je 36-letý Marcel z Rammsteinu.
11: Krásná tvář.
12: Krásný dobrý den, pojď prosím k nám. Eliša, doufám, že teď trochu lituješ.
11: Ahoj.
13: Děkuji.
11: Hezký den.
12: Díky za spolupráci.
11: Krásný obličej.
13: Jsem trochu zklamaný, že to bylo hned na začátku. Byl bych si přál ještě třeba dvě kola, ale život jde dál. A jiné matky mají také hezké dcery.
12: Zbývají nám čtyři muži a my se dostáváme k další části, kterou chceme představit, a tou je horní část těla. A já bych chtěl říct, pánové v boxech, napněte horní část těla a fascinujte nás. Kdo tě magicky přitahuje? Ke kterému muži půjdeme nejdřív?

0: Takže kdo se ti líbí? Ke komu půjdeme?
1: K modrému.
0: K modrému?
1: Ano. To tetování je hezké, ta jizva mi nevadí. Já jich mám také několik.
0: Proč tě teď oslovil první tenhle?
1: No, myslím, že mě nějak nevědomky vzrušila ta výška. A má dva piercingy bradavek. Každopádně, tenhle je může nosit, je trénovaný. Ale ne moc. Líbí se mi. Pěkné ruce a nohy.
0: Ty ovládáš i taekwondo. Hledáš opravdu ochránce, nebo se tě mají muži trochu bát?
1: Bylo by hezké, kdyby se také uměl prosadit.
0: Jaké jsi objevila tetování na pravé paži?
1: Obličej jeptišky?
0: Jeptiška. Otázka zní, kam si může vytetovat tvoje jméno. Druhá ruka je ještě volná.
1: Na penis.
0: Na penis? Myslíš, že se akorát vejde?
1: Jo.
0: Dobrá, pokročme ke žluté.
1: Víc tetování, to se mi líbí.
0: Ty vzadu?
1: Můžeš se otočit? Hezký, taky bych chtěla černá křídla.
0: Anděla?
1: Lucifer, jako padlý anděl. Líbí se mi.
0: Není ochlupený a řekl bych, že je vyrýsovaný.
1: Hezké tělo.
0: Ano.
1: Ano.
0: Tak koukejme, jak je na tom fialový.
1: Taky hezká pleť, bohužel bez tetování.
0: Žádné tetování a malé bradavky, řekl bych.
2: Klein?
1: Přijde mi to hezčí, než bradavky jako talíř.
0: Dobře, podíváme se, co pán v zeleném. Taky vyrýsovaný.
1: Vyrýsovanější dokonce i břišní svaly a tak.
0: A vidím i chlupy na hrudi.
1: Jo, ale ne moc. To se mi taky nelíbí.
0: Tetování v podpaží?
1: Hodně malé, určitě je to datum.
0: Datum? Dvě data?
1: Ano.
0: Třeba datum narození.
1: Matky? Sestry?
0: Tak dobře. Elišo, zbývají čtyři muži. Teď přichází chvíle, která se ti tolik nelíbí, protože jednoho z nich posíláme domů. Máš představu, koho chceš poslat domů teď?
1: Zase si to proskenuju.
0: No prosím, jako doma.
1: Rozloučím se s fialovým boxem. Ale jen proto, že chybí tetování, jinak je to velmi krásné tělo.
0: To je 30-letý Markus z Echingu. Velmi sympatická tvář.
1: Jo, takový přátelský. Díky, že jsi s námi byl.
0: Díky za spolupráci.
3: Byl to pro mě milý kompliment, protože mi řekla, že jsem dobře trénovaný a že sportuju. Byla to dobrá zkušenost a já se teď cítím pohodlně. Obzvlášť, když jsem nahý. Nezvyklé, ale příjemné.
0: Milá Elišo, přichází jeden z nejzajímavějších, možná nejzajímavější okamžik ze všech, protože uvidíme tváře tvých třích zbývajících mužů. Milí muži, prosím, usmějte se, přicházejí tváře.
1: No páni.
0: Která tvář tě spontánně nejvíc oslovila?
1: Zelený box.
0: Tak jdeme k zelenému.
1: Líbí se mi jižní typy, určitě tmavé oči, pěkné obočí a tak dále. Jen nemoc světlé. Má pěkně symetrický obličej.
0: Tak to každopádně. Pojďme k modrému.
1: Ahoj. Velmi krásné oči a pěkný úsměv. Myslím, že je to milý člověk.
0: A muž ve žlutém.
1: Lidé si brýle vždy spojují s inteligencí a vzdělaností. Většinou.
3: Když si reportér Clark Kent sundá brýle, podaří se mu jako Supermanovi zachránit svět, aniž by byl poznán. Ale mohl si brýle nechat, a to nejen proto, aby získal Elišu. Protože třetina dotázaných v jedné studii považuje lidi, kteří nosí brýle, za inteligentnější a pětina dokonce za důvěryhodnější než jejich lépe vidící spoluobčany. Takže není důvod si je sundávat.
1: Tenhle určitě může nosit vousy. Líbí se mi i ty náušnice. Nemá tak obrovské díry jako někdo. Takové nenápadné.
0: Takže jen dva z tvých preferovaných mužů tě smějí vidět nahou. Proto se s jedním mužem musíme ještě rozloučit. Jako vždy ti dám pár vteřin na rozmyšlenou. S kým se rozloučíme tedy teď?
1: Tak se přikloním ke žlutému boxu.
0: Žlutý?
1: A rozloučím se žlutým.
0: Tím je 32letý Patrik z Brušlau.
1: Díky za účast.
0: Díky za spolupráci.
3: Ano, jsem smutný, opravdu smutný. Vážně jsem myslel, že se dostanu do nejlepší dvojky. Nic k mému odchodu neřekla, ale myslím, že to bylo výškou. A chválu na svůj penis slýchám často. Vím, že je krásný.
0: Tak, teď máš svoje dva favority, ale než s nimi promluvíme, počkáme na tebe. Takže tě pošlu svléct. A pak se zase uvidíme. No, tak upaluj.
1: Zatím, kluci.
0: Budoucí reperka už ze souboje vykopla tři kandidáty. Zbývají Dennis a Jerome. Teď je otázka, kdo má větší říz, aby ji přesvědčil ve velkém finále. Jerome, Denisi, je hezké, že jste tu zbyli. Už jsme si trochu povídali. Co byste řekli, kdo uspěje teď?
3: Úplně upřímně on. 100%.
0: Ano?
3: Jo.
0: Co se vám na sobě líbí? Řekli byste, že máte něco, co se vám líbí?
3: Například on má víc tetování. A jí prostě bere tetování. U mě bych to ještě pár chtělo asi, no. Tenhle rošťák má hezký vousy. Vždycky jsem záviděl mužům, kterým vousy začínají už tady. To musím opravdu říct, že u mě je to horší.
0: Tak, jak se těšíte na Elišu?
3: Strašně moc.
0: Tak vás nebudu dál napínat. Vítej zpátky, milá Elišo.

0: Dreh dich gerne
1: otoč
0: mal,
1: se, jestli chceš. Pánové, teď poprvé vidíte ženu svých snů, Elišu. Co říkáte? Jerome?
2: Jsem vážně nadšený, musím dávat trochu pozor, protože mi jdou oči kolem i kvůli těm tetováním.
1: Kde musíš dát pozor, nahoře nebo dole?
2: Abych moc nesklouzl pohledem, všechno to vypadá úžasně a zvedá mi to náladu. A řekl bych nejenom náladu.
1: Denisy?
2: No, musím upřímně říct, že je to moc hezká dáma. Přesně na takové jsem i takový typ ženy. A už při otočce jsem viděl, že má vzadu Wild Soul a z toho se dá usoudit, že je na to trochu vysazená.
1: Ty jsi na to trochu vysazená?
3: Jo.
2: A ty piercingy se mi prostě moc líbí.
1: Elišo, máš na výběr dva skvělé muže, každý jiný. Oba jsou nádherní, ale jen jeden tě smí doprovodit na rande.
3: Dobře.
1: Denis nebo Jerome, kdo tě smí doprovodit na rande?
4: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
5: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
6: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
7: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A to už se opravdu vyplatí.
8: Žijeme to s vámi.
9: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Banka.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
2: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
3: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
4: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
6: No jasně, že jo. E.ON.
8: Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
9: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
10: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka z Budy za nákupy se slevou 72%. Penny.
11: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
12: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
13: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
14: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
15: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
16: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
17: Ty máš vždycky něco v rukávu.
18: Mám M-Bank.
16: M-Bank. Velká malá vítězství.
19: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
20: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jarkapsle do myčky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
22: To dělám lososový květ a objednám.
21: Datart, opravdový elektrospecialista.
23: 18.
0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
18: Denis nebo Jero, kdo tě smí doprovodit na rande?
23: Zaprvé jste oba super sympatičtí, to říkám nejen před kamerou a jsem za to moc vděčná. Ale jak už jsem řekla, jsem dost umanutá, co se týče typů. Proto vezmu na rande jeho.
18: Denise, tak milý Jerome, díky moc za účast a za tu odvahu. Snad brzy na viděnou.
23: Díky.
24: Všechno dobré. Pane jo, to byla ale atraktivní ženská. A který muž by si nepřál jít s takovou na rande? Ale musím dodat, jak jsem tak viděl jeho a její, od pohledu se k sobě hodí. To si rozhodně myslím. Ničeho nelituju.
18: Pasujete k sobě jako kostky lega. Tak pojďte, jsem anděl lásky. Už vám jen popřeji hezký večer, snad to k něčemu bude.

0: A kdyby byly děti nebo svatba, čekám na pozvání. Hodně štěstí na rande a všechno hezké. Díky za účast. Čau.
1: Proč myslím, že se rozhodl?

0: Teď mám šanci Eliše ukázat, že jsem ten pravý.
1: Jak se máš?
0: Skvěle. A ty?
1: Taky.
0: Jinak všechno dobrý?
1: Jo, těším se. A ty?
0: Taky se na rande docela těším. Bez oblečení vypadá skvěle, ale já jsem ten, co dá na oči a ty oči mě okamžitě oslovili.
1: Jsi spíš na románky na jednu noc nebo na dlouhodobé vztahy?
0: Já jsem spíš na vztahy, vůbec nejsem typ na jednu noc.
1: Jo, ty jsou na nic.
0: To vůbec není pro mě. Schůzka probíhala fantasticky, nemohu si stěžovat. A je to žena podle mého gusta. Je velmi půvabná.
1: Popravdě jsem počítala, že bude nejistý a nevydá ani slovo. Ale vidím, že máme dobrou chemii, řekla bych.
0: A jinak jsem vlastně typ, co se rád mazlí.
1: To musí mít člověk druhého rád a souvisí to s intimitou. Když se mi někdo nelíbí, tak po sexu uteču.
0: Vážně? Tak to musím nejdřív zamknout dveře, nebo?
1: Já je vyrazím, umím bojový sport.
0: Ne, že mě ještě zabarikáduješ.
1: Pokud budeš věrný, nemáš se čeho bát.
0: Tak to nemám co ztratit.
1: Přesně.
0: Ale musím popravdě říct, ten ohos vypadá fantasticky.
1: Moc děkuju, hodně neformální. Líbím se ti víc oblečená nebo nahá?
0: Obojí.
1: Jo, musel jsi to říct. Flirtoval se mnou taktně, říkal i komplimenty, ale žádné. Jsi nadržená jako svině, udělám si s tebou, co chci a tak. Podle mě je zároveň sexy a milý. Musím s ním strávit víc času, abych věděla, kam si ho mám zařadit. Ale chemie je správná a to u mě nastává málo kdy.
2: Porande.
1: No?
0: Ahoj. Rande bylo super. Líbilo se mi s ní ještě více mluvit a dozvědět se o ní co nejvíc.
1: Bylo to uvolněné a bez spěchu. Přišlo mi to úplně snadné. A i by to tak mělo být, aby si člověk neříkal, no doháje, co teď řeknu, nebo tak. Je to prostě klidný typ, tím nemyslím, že by byl nudný, ale klidný protějšek. A to mě spíš uklidní, že se tak nerozčiluju.
0: To se ale ještě může změnit.
1: Jo, v posteli, ale ne v normálním životě.
0: No, uvidíme.
1: Dominance v posteli je povolená, rozhodně povolená. Ale v životě jsem za toho chlapa já.
0: Říkám si, jak to s námi bude dál, i vzhledem k té velké dálce se budu snažit jezdit co nejčastěji.
1: Že přijede nejdřív na víkendy, ukážu mu trochu Berlín a uvidíme, jestli to půjde, že?
0: Přesně.
2: Bez ohledu na to, jaké je tetování, je každé tetování důkazem velké lásky. A já jsem ta jehla, která ho vypichuje. Jsem Naked Attraction.
3: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
4: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: Jaho, ne, Čoko.
7: To má po tobě.
8: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
6: To ty fruty.
9: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
7: Vybrali jste si dobře?
6: Já.
10: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
11: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: Commerzbanka.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
8: Jasněčka!
7: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
11: No jasně, že jo. E.ON.
12: Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
12: Už přes 20 let.
13: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
14: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
15: To je hodně nábytku.
16: Sedačky.
15: Třeba ty.
16: Žluté.
15: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
16: Rohové.
15: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
17: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
18: Ano. Ano. Ano.
17: A tohle?
18: Mm-hmm.
17: A tohle?
19: Ano.
20: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
17: A tohle?
18: Ano.
20: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
21: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
22: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
23: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
24: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
25: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
26: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
27: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
28: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
29: To dělám lososový květ a objednám.
28: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
1: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.

0: No a je to fantastický profesionální přístroj, kterým tedy si skutečně můžete dopřát nejenom, že příjemnou masáž, ale díky jemnému mikroproudu tedy také prohřívání krásné, díky kterému se tady dostane pokožka opět osvěží a díky tedy, které se vyživí až do hloubky. No a protože tento přístroj je také schopen nám dodat i obohacený kyslík, znamená to skvělá hydratace a regenerace. Přátelé, a to je něco, za co u profesionálů tedy skutečně nejenom, že se musíme objednávat a čekat někdy i měsíce, ale taky je to něco, co nás stojí spoustu, spoustu peněz. Přátelé, jednou si zamluvíte Dermavant Pro a už máte vystaráno na celý život. No a protože kdo ho vyzkoušel, tak už ho z rukou nevydal, tak doufám, že tedy opravdu jste připravení, protože už se nám to blíží a za chvilinku už si ho ukážeme, že pro ty praktické osoby, a které o sebe pečují a starají se, které tedy, než by se vypravili na nějakou operaci, na nějaký drastický zákrok, tak si můžou takovýto fantastický přístroj dopřát a kterým byste ta přání chtěli splnit, tak možná pro ně si je budete chtít získat také. Toto je inovace, je lehčí, je účinnější a hlavně si ho můžete sebou brát i na cesty. Dokonce to balení má i krásné, elegantní pouzdro, do kterého se celý úžasně vejde a tedy do vaší kabelky. A pokud se chystáte třeba i na služební cestu nebo na svou chatu, zkrátka a dobře, kamkoliv si jej sebou můžete vzít i do práce. Když byste vyšetřili třeba v polední pauze chvilinku a chtěli si takto zarelaxovat, tak můžete, stačí připojit do zásuvky, no a je to naprosto bez problému. Takže to jenom tak krátce, tedy abychom si připomněli to, co nás čeká v naší promo nabídce, přátelé. A to je tedy úžasný přístroj Dermavant. A protože je vylepšený, proto tedy ještě si získal přízvisko Pro. Dermavant Pro. Je to tak, dámy a pánové. Tak podívejte se, tato dáma samozřejmě si ho zamilovala. A nejenom, že s ním dokáže krásně pracovat, ale také to fantasticky umí. A to je Dermavant Pro. Je to tak, už vás nebudeme tady napínat, protože víme, že někteří z vás jste měli možnost je vyzkoušet a proto teď je chcete jako dárek pro vaše nejbližší a nejmilovanější. Takže, milé dámy, milí pánové, to je on. Stačí 3 minuty denně. Ano, to je ověřeno. Takže opravdu tak malinko stačí, abyste se pověnovali. Takže skutečně stačí tak malinko, ale když to budete dělat poctivě, když se budete věnovat této péči každý den, tak ty výsledky pocítíte opravdu velice, velice brzy. No a přátelé, než si ho tady představíme ve studiu, tak se nejdříve pojďme podívat na naše video, kde se všechno to nejdůležitější o Dermavantu Pro dovíte. Jdeme na to.
1: Nyní představujeme nový Dermavant Pro. O 50% výkonnější než běžné Dermavant a pro ještě lepší výsledky. Dermavant Pro je tenčí, lehčí a s měkkými úchopy se snadněji drží a používá. Dermavant jsem poprvé začala používat před 10 lety a zamilovala jsem si ho. Když jsem pak slyšela, že existuje Dermavant Pro, musela jsem ho mít. Je lehčí, snáze se drží a miluji tu měkké rukojeti. A je silnější a výsledky jsou neuvěřitelné. Miluji svůj Dermavant Pro. Dermavant Pro je v domácím vysokofrekvenční péči o pleť jeden z nejlepších. Dodává jemný mikroproud při 100 000 cyklech za sekundu, aby tónoval, napínal a okysličoval vaši pokožku. Aby pomohl odstranit vzhled jemných linek, vrásek a snížit velikost pórů. Vše je klinicky ověřeno, takže můžete vypadat o roky mladší během několika minut denně.
2: Dávám

teďko dám svůj tip, protože moje pleť je super suchá. Absolutně. Takže toto sérum vždy smíchám s nějakým olejem. A olej nanesu na celý obličej. V podstatě na oči, krk, krty, dekol, kamkoliv chcete. První věc, kterou musíte udělat, je sundat tuto čepičku. V podstatě toto je zvuk na první úrovni. A nevím, jestli vidíte, jak to svítí. Jestli jste si toho všimli, tak vždy, když táhnu nahoru, tak v podstatě zvedám pokušku a cestou dolů na ní vyvíjí menší tlak.

0: Takže nahoru zvedám, dolů menší tlak a tímto způsobem neustále v podstatě zvedáte a masírujete obličej. Ale jen rychle udělám svou druhou stranu, aby to odpovídalo a uvidíme se později. Sbohem!
1: Takže přesně tak to jednoduše to funguje. Já už mám Dermavan Pro tady u nás ve studiu připravený. Samozřejmě, abychom si ho ukázali se vším všude, abyste viděli, jak opravdu jednoduché to je, ale jak velmi krásné výsledky tedy skutečně Dermavan Pro přináší. To jsou recenze opravdu už milionů zákazníků a zákazníků z průběhu těch let, kdy tedy je dodáván do více než 65 zemí celého světa. Vždycky okamžitě se vyprodají zase a musíme dlouho tady čekat. Takže přátelé, dnes to štěstí máte a vidíte, jak se vyplatilo počkat si na dnešní promo nabídku, protože skutečně, proč byste hned tady museli chodit na ty drastické zákroky, na nějaké operace, skutečně na botoxy, nic takového není potřeba. Stačí vyzkoušet tento profesionální přístroj, který také profesionální odborníky byl navržen a který jimi je také doporučován a je také ověřen samozřejmě i kromě tedy zákazníků a zákaznic klinickými studiemi. Přátelé, je to bezbolestné tedy řešení. Fantasticky se projeví už po pár dnech používání, stačí pár minutek denně. Já bych doporučovala rozhodně, když to nestihnete ráno, tak určitě večer, protože krásně v noci pokožka má konečně prostor regenerovat a proto, když ji ještě podpoříte Dermavandem, tak ty výsledky uvidíte velice rychle. Tak a pojďme si tedy shrnout všechny ty zásadní informace, které už jste slyšeli, ale teď ještě můžete vidět na původní tedy dámě, která stojí za celým příběhem tohoto přístroje, Kristýna Bowes. Tedy ta se věnovala kráse a protože měla problematickou pleť, tak znala ty obrovské radiofrekvenční přístroje, které tedy běžně používali a samozřejmě dodnes používají profesionálové. A přála si, aby byl vytvořen nějaký pro dámy, které by je chtěly používat doma. A nejenom pro dámy, ale samozřejmě i pro pány, ale ona byla to průkopnicí. Léčila si pouze jenom jednu stranu obličeje, aby ty výsledky viděla co nejdříve a aby to mohla porovnat. A podívejte se, po 12 týdnech, to znamená nějaké 3 měsíce, a ty výsledky jsou opravdu, jakoby snad byla po nějaké plastické operaci, nebo skutečně jakoby opravdu měla nějakou odborný zásah za sebou. No a o 20 let později tedy Dermavan se stal mezinárodní senzací a jak jsem zmiňovala už dnes, více než 2 miliony prodaných přístrojů ve více než 65 zemích světa mluví tedy za vše. Takže to je tedy Dermavant, který je tedy teď ještě vylepšen, proto tedy ještě to přídavné slůvko pro jako profesionál. Jde tedy v jeho případě o neinvazivní dermatologické zřetelné omlazení, kdy navíc si můžete vylepšit texturu, sjednotit tón pleti a také dokáže odstranit jemné rysy a vrásky. Vaše oči se úžasně otevřou a je to hlavně 100% bezpečná a ověřená metoda. A to je na tom to nejlepší, takže už žádné dlouhé čekací lhůty na ošetření u odborníků. Udělejte si svůj kosmetický dermatologický salon ve vašich domovech a užijte si to, jak báječně se budete cítit a jak báječně mladistvě budete vypadat. Podívejte se tady opět na Kristýně, vidíme, jak se obočí pozvedlo, oční vrásky prakticky vymizely, další linky pod očima, otoky tváří se snížily, pory se krásně zatáhly, linie smíchu minimalizované. To je zkrátka a dobře to, o čem sní mnoho žen i mužů po celém světě. Toto jsou přesně ty přednosti Dermavandu, díky kterým ty fantastické výsledky má.

Jednak je to jemný mikrofrout, který dodává pleti tepelnou energii, a to až pod povrch pokožky, a tím tedy zvýší její celkovou teplotu, čímž podpoří přirozený zdravý vzhled. A když se tomu přidá ještě obohacený kyslík, který vaši pleť krásně v průběhu ošetření omývá, tak to vaší pletě vdechne úplně nový život a zároveň právě způsobuje obohacený kyslík to zatažení pórů. A hned to ucítíte, protože vůně, tedy, kterou vydává Dermavant Pro, tak je to taková svěží vůně, jak se říká, po dešti. No a ještě tedy je to také báječná rychlost, protože je to 100 000 cyklů za sekundu, kterým se tedy tento jemný mikroproud do pokožky dostává, takže vytváří ještě masážní efekt, což pochopitelně zlepšuje celý krevní oběh a přivádí čerstvou krev, kyslík a živiny až na povrch pokožky. A proto tedy budete vypadat o pár let mladší, milí přátelé. Tak to tedy vypadá, za chviličku si to ukážeme i naživo tady ve studiu. Samozřejmě uslyšíte ten zvuk, jak to je, když všechno funguje tak, jak má. Vidíte, že tady je potřeba sundat víčko. Rukojeť ergonomicky vytvořená by krásně padla do ruky. Napájecí kabel je tedy připevněn napevno, stačí zasunout do zásuvky a hned začne fungovat. Ze zadu si jenom nastavíte intenzitu od stupně 1 až 12. Když začínáte, tak samozřejmě pochopitelně na tom nejzákladnějším. No a přátelé, tady už tedy spokojené recenze jako od Karolíny, která tedy je nadšená, a především se jí podařilo odstranit vrásky, rozšířené pory a poradila si i s otoky pod očima. No a pro tento důvod tedy se chystám si Dermavant Pro zamluvit taky, protože přesně to mě taky velice často trápí. Marie říká, že posunula svou rutinu a péči o pleť na úplně jinou úroveň, a zrovna tady u této dámy byste si řekli, že to vůbec nepotřebuje. Taky Alena září, protože linky, vrásky, to všechno ubylo. I rozšířené pory se ztratily. Podívejte se, jak se sjednotila krásně její pleť, a to samozřejmě díky Dermavandu. No a i Jitka se úžasně usmívá a velmi jí to sluší a nadšeně používá Dermavant pro každý den, protože ví, že čím více se sobě bude věnovat, tím také krásnější a zářivější bude. A hlavně také vaše pleť bude opět pružná a bude vyživená. I Marie je spokojená a říká, že děkuje Dermavant, protože pomohla její pleti vypadat a cítit se znovu úžasně. Takže přátelé, tak úžasně i jako Lucka, která navíc nabádá všechny ostatní holky, já jsem úplně posedla, to je domácí lázeňská péče pro váš obličej. No a samozřejmě pro nás už tedy ve zralejším věku, tak tam už se ten čas začne projevovat i na krku, na dekoltu. Stačí, když si tedy nanesete váš oblíbený krém, sérum, olejíček, cokoliv, a pak už se do toho pusťte. Takže tady je náš Dermavant Pro, pojďme se na něj podívat, přátelé. A jak jsem říkala, je tak malinký, tak lehoučký, že si jej opravdu můžete brát sebou na cesty. Cestovní pouzdro je tedy součástí tohoto balení, velmi elegantní. Stačí tedy sundat toto víčko. No a protože já už ho mám zapnutý v zásuvce, tak jste uslyšeli ten zvuk, a to je známka toho, že všechno funguje tak, jak má. Ještě se vám rozsvítí světýlko. No a ta teplá, příjemná energie začne proudit do vaší pleti, a skutečně, když jdete vzhůru, tedy pokud jste v obličeji, tak samozřejmě po tvářích vytáhnete vaši pleť nahoru, a když zase jdete dolů, tak malinko ten tlak uvolníte. Tak si úžasně promasírujete jednotlivé části obličeje, také jeho kontury, krk a také váš dekolt. A kde se nastavuje ta intenzita mikroproudu, tak to je tady v zadní části díky tomuto otočnému tlačítku. No a přátelé, to je celé. To je celá věda, jak se říká, takže vůbec to není žádný problém. Zvládnou to i babičky, i dědečkové, nebo jim můžete udělat takové kosmetické chvilky a krásně jim zase dodat zářivou a svěží pleť. A já už to úplně cítím, tu zmiňovanou vůni po dešti, obohacený kyslík, opravdu fantastická záležitost. Takže skutečně jen to nejnej, jeden z nejšpičkovějších produktů vůbec na trhu, co se týče tedy odborníků, kteří je používají a kteří je doporučují, jako jsou tedy v oblasti kosmetiky nebo dermatologie. Přátelé,

0: Takže už vůbec nemusíte nikam docházet. V pohodlí vašeho domova si přesně takovéto salony, takováto odborná místa můžete udělat. Stačí úplně 3 minutky denně. Když nebudete používat víčko, samozřejmě ochranné víčko nasadíte, odpojíte ze zásuvky, necháte odpočívat. No a potom večer zase, až se k tomu dostanete, tak stačí další 3 minutky a krásně v noci budete regenerovat a druhý den se probudíte a třeba zase bude těch vrácek o něco méně. Podívejte se, tady vidíte značku top kvality, že opravdu více než milion, více než 2 miliony produktů, takže miliony produktů už tedy dodány do celého světa a i na balení tedy ještě vidíte tu dámu Kristinu Bovs, která stojí tedy za vyvinutím tohoto skutečně přístroje a všechny ty přednosti, které tento přístroj Kristýně přinesl. Díky tomu, že si tedy udělala ten osobní průzkum a po dobu 12 týdnů tedy si ošetřovala pouze jednu část obličeje. Z druhé strany tohoto balení zase máte právě všechny ty zmiňované tři přednosti tohoto přístroje, ať už je to ta, ať už je to tedy ta tepelná energie, ať už je to tedy ta konstantní stimulace, díky tedy vysokorychlostním impulzům, díky kterým se tedy dostává mikroproud do vaší pokožky, no a potom ten obohacený kyslík zmiňovaný, který krásně zase oživí texturu pleti a zatáhne rozšířené pory. No, přátelé, takže teď už víte všechno důležité. To je fantastická zpráva, že 35 z vás něco tak úžasného může mít, protože pro sebe můžete udělat velmi mnoho, zvláště vy, kdo máte problematickou pleť a kdo právě často se musíte na radiofrekvenční přístroje speciální, unikátní, kosmetická či dermatologická ošetření objednávat. Dámy a pánové, ještě dva momenty, ať i vy, kdo jste se k nám, na nás naladili, naladili jste se na Klenot TV v těchto chvílích, ať máte stejné šance, tak ještě než se zprovozní linky, tak je samozřejmě důležité si říci, za jakou cenu je tu máme. Podívejte se, tak toto tedy vypadá ve světě. Kolem 12 000 korun, takovéto, tedy skutečně špičkové přístroje stojí. Ale u nás ne. Podívejte se, my jdeme níže než na polovinu. Na 5899 korun a startujeme, přátelé. Takže můžete už začít volat, ale pozor. Ne, ještě nám sirény houkají, ještě to vylepšíme, ještě to bude lépe a je to tak. A toto už je tedy opravdu konečná cena, více už slevit nemůžeme, přátelé. I tak je to neuvěřitelné, že jsme se dostali dokonce na 3199 korun. Tak teď už je to opravdu ono, teď už jste začali volat, teď už se linky v našem call centru rozezněly, samozřejmě několik linek a několik našich kolegyň a kolegů, kteří tedy Dermavant pro vás mají nachystaný a stačí si jenom o něj zavolat. Možná, že tady jeden si vezmete pro sebe, jeden vezmete jako fantastický, protože přátelé, to už je na celý život. Už tedy skutečně nemusíte nic dalšího si pořizovat, i váš oblíbený krém, který se zvyklí používat a potom si dopřejte tuto jemnou péči. Pokud jste se k nám připojili právě teď, ještě jednou si to ukážeme. To, co potřebujete vědět, tento tedy kábel, který je navíjecí, je připojen napevno k Dermavandu, který je opravdu lehoulinký, jako nějaká větší propiska skutečně, nebo tuška, opravdu krásně lehký. Vidíte, že ergonomická rukověť úžasně padne tady do ruky. Stačí potom tento kryt sundat. No a v případě, že máte v zásuvce, okamžitě už je funkční, vzadu otočným tlačítkem nastavíte tedy intenzitu. V případě, že začínáte, doporučuje se maximálně stupeň 3. No a potom už jenom přiložíte k pokožce a přejíždíte podle toho, které oblasti se věnujete. Samozřejmě na konturách obličeje můžete přitlačit, v oblasti tváří, pokud se pohybujete vzhůru, naopak dolů zase můžete tlak lehce uvolnit. A jemný mikroproud už začne tedy dělat a účinkovat tak, jak má, přátelé. Je to krásný hřejivý pocit. A co je to úžasné, že pokud opravdu to budete dodržovat, tak jak mi říkala naše paní režisérka, která si ho pořídila, fakt říkala, Peťo, fakt za pár dní moje pokožka byla jako miminko. Takže je nadšená, je spokojená a opravdu se tomu věnuje čím dál víc a vypadá čím dál lépe a čím dál mladší a samozřejmě se také skvěle cítí. A to bychom si přáli pro vás, přátelé. Takže takto jednoduché to je. A už brzy to můžete pocítit na vlastní kůži. A přátelé, aktivujeme automatický systém, protože zájem je obrovský, tak ať nemusíte čekat na telefonech. Znovu připomínám, v balení je také toto cestovní pouzdro, takže krásně se vám vejde do kabelky celý váš nový Dermavant Pro a můžete si je brát na svoje cesty, můžete si je brát na kartu, můžete si je brát do hotelu. To je právě krásná šance tady pro vás, jak si toto všechno získat za pouhé 3199 korun. Taky v našem call centru rozezněli samozřejmě několik linek a několik našich kolegyň a kolegů, kteří tedy Dermavant Pro pro vás mají nachystaný. A stačí si jenom o něj zavolat. Možná, že tady jeden si vezmete pro sebe, jeden vezmete jako fantastický, protože přátelé, to už je na celý život. Už tedy skutečně nemusíte nic dalšího si pořizovat, i váš oblíbený krém, který jste zvyklí používat a potom si dopřejte tuto jemnou péči. Pokud jste se k nám připojili právě teď, ještě jednou si to ukážeme. To, co potřebujete vědět. Tento tedy kábel, který je navíjecí, je připojen napevno k Dermavandu, který je opravdu lehoulinký, jako nějaká větší propiska skutečně, nebo tuška, opravdu krásně lehký. Vidíte, že ergonomická rukojeť úžasně padne tady do ruky. Stačí potom tento kryt sundat. No a v případě, že máte v zásuvce, okamžitě už je funkční, vzadu otočným tlačítkem nastavíte tedy intenzitu. V případě, že začínáte, doporučuje se maximálně stupeň 3. No a potom už jenom přiložíte k pokožce a přejíždíte podle toho, které oblasti se věnujete. Samozřejmě na konturách obličeje můžete přitlačit v oblasti tváří. Pokud se pohybujete vzhůru, naopak dolů, zase můžete tlak lehce uvolnit. A jemný mikroprout už začne tedy dělat a účinkovat tak, jak má, přátelé. Je to krásný hřejivý pocit. A co je to úžasné, že pokud opravdu to budete dodržovat, tak jak mi říkala naše paní režisérka, která si ho pořídila, fakt říkala, Peťo, fakt za pár dní moje pokožka byla jako miminko. Takže je nadšená, je spokojená a opravdu se tomu věnuje čím dál víc a vypadá čím dál lépe a čím dál mladší a samozřejmě se také skvěle cítí. A to bychom si přáli pro vás, přátelé. Takže takto jednoduché to je. A už brzy to můžete pocítit na vlastní kůži. A přátelé, aktivujeme automatický systém, protože zájem je obrovský, tak ať nemusíte čekat na telefonech. Znovu připomínám, v balení je také toto cestovní pouzdro, takže krásně se vám vejde do kabelky celý váš nový Dermavant Pro a můžete si je brát na svoje cesty, můžete si je brát na kartu, můžete si je brát do hotelu. To je právě krásná šance tady pro vás, jak si toto všechno získat za pouhé 3199 korun. Pro vás, kdo jste se k nám připojili až tady v posledních momentech, tak ještě jednou se pojďme podívat na video, kde krásně uvidíte výsledky a to, jak Dermavant Pro úžasně funguje. Jdeme na to!
1: Nyní představujeme nový Dermavant Pro. O 50% výkonnější než běžné Dermavant a pro ještě lepší výsledky. Dermavant Pro je tenčí, lehčí a s měkkými úchopy se snadněji drží a používá. Dermavant jsem poprvé začala používat před 10 lety a zamilovala jsem si ho. Když jsem pak slyšela, že existuje Dermavant Pro, musela jsem ho mít. Je lehčí, snáze se drží a miluji tu měkké rukojeti. A je silnější a výsledky jsou neuvěřitelné. Miluji svůj Dermavant Pro. Dermavant Pro je v domácím vysokofrekvenční péči o pleť jeden z nejlepších. Dodává jemný mikroprout při 100 000 cyklech za sekundu, aby tónoval, napínal a okysličoval vaši pokožku. Aby pomohl odstranit vzhled jemných linek, vrásek a snížit velikost pórů. Vše je klinicky ověřeno, takže můžete vypadat o roky mladší během několika minut denně. Já vám teďko dám svůj tip, protože moje pleť je super suchá. Absolutně. Takže toto sérum vždy smíchám s nějakým olejem. A olej nanesu na celý obličej.

podstatě na oči, krk, rty, dekol, kamkoliv chcete. První věc, kterou musíte udělat, je sundat tuto čepičku. V podstatě toto je zvuk na první úrovni. A nevím, jestli vidíte, jak to svítí. Jestli jste si toho všimli, tak vždy, když táhnu nahoru, tak v podstatě zvedám pokožku a cestou dolů na ní vyvíjí menší tlak.

0: tam dolů menší tlak a tímto způsobem neustále v podstatě zvedáte a masírujete obličej. Zbohem!
1: Nyní představujeme nový Dermavant Pro, 50% výkonnější než běžné Dermavant a pro ještě lepší výsledky. Dermavant Pro je tenčí, lehčí a s měkkými úchopy se snadněji drží a používá. Kdykoliv během této speciální nabídky můžete na Facebooku jedním kliknutím získat svůj vlastní nový Dermavant Pro. Dermavant jsem poprvé začala používat před 10 lety a zamilovala jsem si ho. Když jsem pak slyšela, že existuje Dermavant Pro, musela jsem ho mít. Je lehčí, snáze se drží a miluji tu měkké rukojeti. A je silnější a výsledky jsou neuvěřitelné. Miluji svůj Dermavant Pro. Dermavant Pro je v domácím vysokofrekvenční péči opět jeden z nejlepších. Dodává jemný mikroproud při 100 000 cyklech za sekundu, aby tónoval, napínal a okysličoval vaši pokožku, aby pomohl odstranit vzhled jemných linek, vrásek a snížit velikost pórů. Vše je klinicky ověřeno, takže můžete vypadat o roky mladší během několika minut denně.
2: My se vidíme právě teď, přátelé. No a když se podíváme na množství, které ještě je k dispozici, přátelé, blížíme se k absolutnímu vyprodání. Možná za pár chvilinek už skutečně nebude ani jeden Dermavant Pro k dispozici. Měli jsme veliké štěstí, že dnes se do našeho vysílání tedy dostal tento špičkový přístroj, který opravdu už ověřili miliony lidí a proto stále je bestsellerem. Ještě jednou pojďme se podívat. Stačí jenom tento kryt, jak jste viděli na dámě, které to neskutečně sluší, vypadá fantasticky, určitě bychom ji netypovali roky, které tedy má. No a můžeme to jenom odhadovat, ale určitě vypadá možná i o 10 let mladší, než ve skutečnosti je. Tak to zezadu jenom si nastavíte intenzitu mikroproudu, který bude tedy vaši pokožku ošetřovat společně s obohaceným kyslíkem. No a přesně tak to tady vidíte i u nás ve studiu. Já vždycky toho tak ráda tady využívám, když si ho můžu vyzkoušet, protože je to velice příjemné. Takový pocit trošinečku podobný, bych řekla, jemnému mravenčení, ale takovému tomu příjemnému. A díky kyslíku se vám rozlévá opravdu po celé té ploše, kterou už ušetříte, takový velmi, velmi příjemný pocit. A můžete samozřejmě v případě, že už jste zvyklí, můžete intenzitu zesílit. Ten zvuk je potom výraznější. Vidíte, že vždycky svítí světlo díky žárovce, která je tedy tam umístěna. No a krásně tedy tento jemný mikroproud prohřívá vaši pokožku a jde až pod její povrch. No a díky obohacenému kyslíku, tedy znovu všechny živiny, které pokožka potřebuje, se mohou vstřebávat krásně. Pory se začnou zatahovat. No a přátelé, vrásky začnou ubývat. Takže vidíte, že opravdu, než si našetříte zbytečně, tedy budete chodit na nějaké drastické zákroky, opravdu je dobré vyzkoušet takovéto jedinečné přístroje se zárukou spokojenosti a které byly ověřeny jak klinicky, tak samozřejmě už miliony zákazníků po celém světě. Dámy a pánové, poslední vteřinky, než se dnes budeme muset rozloučit, ubíhají a připomínám, že jsme tu měli také naprosto špičkové klenoty se šampaň Moissanetti. Měli jsme tu úžasný kolotoč štěstí, jak já říkám, na kterém se roztáčely i smaragdy, safíry. No a přátelé, měli jsme tu také vzácné přívěskové hodinky, posázené rubíny a hlavně nezapomínejte, ještě stále jedna možnost, ať už přes automatický systém nebo po telefonu si můžete zarezervovat poslední Dermavant Pro. Já tady pro tuto chvíli se pomaličku rozloučím, popřeji vám, ať je váš den úžasný. Doufám, že jste si splnili všechna přání, no a budu se těšit na viděnou zase při příštích vysílání. Přátelé, než se všechno dovíme, než se do toho pustíme, tak je tu ještě jeden úžasný produkt a tady věřím, že zaujmeme především dámy, protože především vás je tedy skutečně je skutečně absolutně úžasný a jeden z nejpřesnějších tedy epilátorů, který vám pomůže s těmi všemi nežádoucími chloubky na obličeji, ale můžete vyzkoušet i na tělo. No a pochopitelně to všechno, pokud používáme klasické obyčejné pinzety, nejenom, že tady ty nejjemnější chloubky absolutně nevidíme a přehlédneme, ale může to být velice bolestivá záležitost a často musíte takovouto činnost opakovat. Takže přátelé, s tím je konec. Je to Wellform Epilwiz, což je dobíjecí přesný epilátor, který vám dodá týdny hedvábně hladké pokožky, a to v naprosto diskrétním designu, velikosti rtěnky či růže na tvář. Je to senzační záležitost, krásně na USB kabel, který je přílohou každého balení, dobijete v případě, že přestane fungovat. Bezpečně odstraní nežádoucí chloubky, a to až u kořínků. Zachytí skutečně i ty nejjemnější. Takže pokožka zůstává hedvábně hladěnká a po celé týdny, čili nemusíte používat každý den ani každý druhý den. Opravdu stačí třeba jednou za dva týdny. Bezpečné použití i klidně bez ochranného krytu, díky čemu se dostanete tou čepelí až opravdu k těm nejjemnějším chloubkům a k jejich kořínkům. Je to epilátor, který je naprosto šetrný k pokožce a je navržený pro to nejpřesnější odstranění chloubků na obličeji, ale samozřejmě klidně i v oblasti bikin, podpaží a podobně. No a v čem skví to jeho kouzlo, že opravdu můžete i vy, kdo třeba máte vysoce senzitivní pleť, běžné epilátory nemůžete používat. 18-karátově pozlacená hlavice, ano, je to tak, právě zlato, samozřejmě vysoce hypoalergenní, ušlechtilý materiál, který je tedy k pleti šetrný, no a krásně, jemně bude tedy epilátor klouzat i po těch nejcitlivějších místech. Bez čepele, bez ostří, šetrný ke všem typům pleti, no a ten elegantní detail, který my ženy samozřejmě velmi, velmi oceníme, všechno v barvách růžového zlata, nebo právě této tolik oblíbené úžasné barvy růžového zlata, nebo právě této tolik oblíbené úžasné barvy. Takže i tělo a především samozřejmě pokožka vašeho obličeje se bude užívat ten příjemný hedvábný dotek. No a na ty chloubky, které snadno se dají přehlédnout, slouží vystavěné LED světlo pro ty nejpřesnější úpravy. To znamená, že dokážeme odhalit i ty nejjemnější chloubky, abychom je mohli rychle a jistě dát pryč. Rychlé a snadné použití bez zrcátka, diskrétní kapesní velikost a vejde se vám skutečně i do té nejmenší kabelky nebo takových těch velkých peněženek v případě, že třeba vyrážíte na někam do divadla. Přátelé, na obličeji i na tělo tady vidíte, kde všude se dá Wellform Epilwiz využít, dokonce na obočí, horní red, bradu a tedy paže, nohy, oblast bikin a také podpaží. Takže tady všude je snadno využitelný a dobíjecí baterie pro pohodlné každodenní použití až 80 minut vydrží na jedno plné nabití, což samozřejmě je skvělé, protože kabely nic, žádné baterie, nic si nepořizujete zvlášť, žádné další výdaje, můžete ho mít neustále u sebe i na cestách, je to bezdrátový provoz pro vaši větší volnost, no a je ideální samozřejmě jak doma, tak kdekoliv byste se vypravili, ať už na služební cestu nebo na cestu dovolenkovou. Snadné a pohodlné dobíjení přes USB kabel, takže tak jako telefony či tablety, no a i tato záležitost je součástí balení, čili hedvábně hladká pokožka kdykoliv a kdekoliv díky této kompaktní kosmetické pomůcce do kabelky pro rychlé a precizní úpravy. Jednoduše nabijte, zapněte, napněte pokožku a už klouzejte proti směru růstu chloubků od těch nejjemnějších až po ty nejvýraznější, se všemi si poradí. No a po této epilaci potom je doporučeno nanést váš oblíbený krém nebo pleťové mléko pro ten nejhepší výsledek. A to všechno bez jakýchkoliv baterií. Podívejte se, jak maličkatý je a jak chytrý a jak účinný. Já jsem nadšená. Samozřejmě moje kolegyně, také celý tým Emporia je nadšen. A přátelé, dnes je to opět o vás, takže dnes i vy si můžete získat. Já si myslím, že v každém období se naprosto hodí a že tedy

0: můžete krásně využívat dále a dále až 80 minut na jedno nabití. USB kabel je také přílohou každého balení. Dámy a pánové, ale protože tato částka je samozřejmě taková, která je doporučená, my pro vás chystáme něco mnohem lepšího a mnohem přístupnějšího a je to tak. Dámy a pánové, 56 možností, pánové, pro vás senzační tip. Pochopitelně to může být, protože pro jakékoliv období senzačně využijete, především pochopitelně před nanesením make-upu potřebujeme se všech chloupků zbavit, krásně si i třeba upravit obočí, takže to všechno proto vám slouží tento Wellform Epil Wiz, takže senzační záležitost. No a 18-karátové zlato, kterým je tato hlavice posázena, to znamená, že hypoalergenní naprosto můžete vyzkoušet i vy s tou nejcitlivější pokožkou a budete nadšené, milé dámy, oblast kolem bikin, podpaží, kolena, takové ty, kde opravdu běžné epilátory nás můžou i poranit. Takže přátelé, nejbezpečnější, nejpohodlnější užívání. A teď se pojďme podívat na video, dámy a pánové.
1: Najednou je tam silný černý chlup a vy máte pocit, že na něj všichni zírají. Při trhání pinzeta pořád dokola sklouzává, chlup přetrhne, nebo ještě hůř, prostě ho nemůžete chytit. Konec s tím.
2: S Wellform Epil Wiz, rychlou a snadnou metodou, jak odstranit trapné nechtěné chloupky přímo u kořínků. Pro hedvábně hladkou pokožku po mnoho týdnů. Wellform Epil Wiz v diskrétním designu rtěnky je malý a šikovný a vejde se i do té nejmenší kabelky. Je bezdrátový a na baterie, takže ho můžete použít kdykoliv a kdekoliv. A díky hlavici pozlacené 18-karátovým zlatem je hypoalergenní a šetrný prakticky ke všem typům pleti. Ideální pro všechny věkové kategorie. A ona vám prozradí vše o tomto senzačním kosmetickém must have. Dámy, všechny ten problém moc dobře známe. Nechtěné chloupky. A zkoušíme všechno, že? Pinzeta trvá moc dlouho. Holení vede k ošklivému strništi, které přes noc doroste. A vosk je extrémně náročný. Tomu je teď konec. Díky Wellform Epil Wiz. Inovativní, okamžitý a dlouhotrvající systém odstraňování chloupků. Wellform Epil Wiz disponuje pokročilou technologií odstraňování chloupků, která nechtěné chloupky doslova vyhledá, uchopí a odstraní i s kořínkem, takže celé týdny nedorostou. Garantováno. 18-karátová pozlacená hlava je hypoalergenní a šetrná prakticky ke všem typům pokožky. Ideální pro všechny věkové kategorie. Wellform Epil Wiz se používá rychle a snadno. Přitahuje chloupky jako magnet. Nepotřebujete k tomu ani zrcadlo.
3: Trhání pinzetou je tak bolestivé a otravné, ale s Epil Wiz se chloupky odstraní přímo u kořínků a celé týdny se neobjeví.
2: Přejíždějte s Epil Wiz po jakékoliv problémové partii a nevzhledné chloupky jsou okamžitě pryč. Díky diskrétnímu designu rtěnky můžete Epil Wiz používat kdykoliv a kdekoliv.
4: Nejvíc se mi líbí, že je bezdrátový, elegantní a diskrétní. Mám ho pořád v kabelce a nemusím se bát, že by mě najednou překvapil nějaký chloupek. S Epil Wiz se cítím jistě.
2: Díky vestavěnému LED světlu nepřehlédnete ani ten nejjemnější chloupek. Žiletky a zastřihovače chloupky jen se říznou a zanechají nevzhledné strniště. Epil Wiz odstraňuje chloupky i z kořínky, takže pokožka zůstane dokonale hladká. Zamezuje vzniku strniště a oddaluje opětovný růst. A protože nemá žádné břity, nehrozí ani podráždění po holení. Epil Wiz je k vaší pokožce tak šetrný, že nepropíchne ani balónek. Používejte ho na horní red, bradu, mezi obočí a na chloupky, na obličeji obecně. Skvěle se hodí i na oblast krku, ruce a prsty, nohy a prsty u nohou, zejména na složité kontury. A také na citlivé oblasti, jako je podpaží a linie bikin. Epil Wiz nezanechává žádné ošklivé strniště ani podráždění.
4: Epil Wiz mi pomáhá k dokonalé linii bikin, a to zcela bez podráždění nebo pupínku. V bikinách se teď cítím mnohem lépe.
2: Wellform Epil Wiz disponuje pokročilou technologií odstraňování chloupků, která nechtěné chloupky doslova vyhledá, uchopí a odstraní i z kořínky, takže celé týdny neporostou, zaručeně.
3: Depilace voskem je to nejhorší, to už nikdy neudělám. S Epil Wiz je to pohodlné, snadné a čisté.

0: či jednoduše, tedy proti směru nežádoucích chloupků. No a tento úžasný přístroj, který ještě fantasticky vypadá, to my dámy dokážeme ocenit a tak nesmírně účinný. Dokonce i ty nejjemnější chloupky nebo takové ty drobné nehody najednou, wow, uvidíme někde ve světle něco. Jenomže, přátelé, dámy a pánové, to není všechno, co tedy v tuto chvíli nabízíme, protože my ještě vylepšíme částku, za kterou jej můžete mít, protože už je to jenom 40 šancí z těch 65 na začátku, nebo 56, pardon. A to není všechno ještě pořád, protože to nejlepší překvapení přichází právě teď. A dámy, opět něco pro vás, co krásně tady souvisí, a to je... dámy, tedy, ale můžou je využívat taky pánové. Sedmidílná sada na manikúru, wow, a podívejte se, krásně tedy sladěná, ale pochopitelně některé tady z těchto nástrojů můžete používat, milí pánové, také, takže dopřejte je třeba vaší paní, protože je přidáváme automaticky k Wellform Epilvis, tedy k dobíjecímu, preciznímu epilátoru za pouhých 999 korun. Fantastická částka, fantastická záležitost. No a dámy a pánové, opět masivní tedy počet nám ubyl. A proč tedy tuto manikúru? Protože je to vysoká kvalita. Přátelé, kompletní pomocník pro péči o hladkou pokožku, krásně upravené nechty i nechtová lůžka a kůžičky. Takže máme tu kleštičky na nechty a nůžky na nechty. Šikmé kleštičky na nechty, na takové ty okraje. No a kovový pilník s hrotem na čištění nechtů, pinzeta, odstraňovač nechtové kůžičky a také zatlačovač kůžičky. No a to všechno v krásném, elegantním, jemně růžovém pouzře. Takže všechno nám tu ladí i s úchvatným epilátorem. Proto tedy se stal součástí této nabídky, ať máte všechno krásně po ruce, ať vždycky všechno je upravené tak, jak má. Takže tedy epilátor na obličeji, na celé různé části vašeho těla, tam, kde zrovna potřebujete se zbavit tedy těch opravdu nevzhledných, nepříjemných chloupků. A to je tedy, milé dámy, dárek. No není to senzační, já si myslím, že to je absolutně úžasná záležitost. No a přátelé, ještě 31 možností za 999 korun si toto všechno získat. Takže nejenom epilátor, ale ještě sedmidílnou sadu na manikúru, což je fantazie, protože kdybychom si každý z těch nástrojů měli pořizovat zvlášť. A i epilátor pochopitelně této kvality by nebyl za takovouto částku. Přátelé, a teď tu máme také video k této úžasné sadě. Pojďme se podívat.
1: Zavolejte a získáte tuto praktickou manikúrní sadu, která obsahuje kleštičky na nehty, nůžky na manikúru, víceúčelový pilník, pinzetu, odstraňovač nehtové kůžičky, zatlačovač kůžičky a tyto praktické kleště na zastřihování kůžičky. Perfektně zabalené v tomto elegantním pouzdře.

Milé dámy, takže tím pádem vám krásně i odpadá manikúra, na kterou třeba často musíte chodit třeba i k vaší práci. To potřebujete podobně jako já, protože takto si senzačně upravíte jak tedy samotné nehty, tak i kůžičku okolo. Zkrátka vaše ruce budou úžasně upravené, no a zvládnete to v pohodlí vašeho domova. A ještě tedy díky této nabídce pochopitelně žádné trhání pinzetou, žádné hodiny, hodiny před zrcadlem, nic takového, všechno jste, na všechno jste připravené, na všechno jste takto senzačně vybavené. Takže počínaje tímto přístrojem, za který dnes stačí pouhých 999 korun. Získáte jej pochopitelně i s USB kabelem, protože je dobíjecí z této spodní části, tam se tedy kabel připojuje, tak jako jste zvyklí si dobíjet telefony. Až 80 minut vám vydrží po plném nabití. No a podívejte se, jak je všechno vyladěno, i co se týče toho senzačního dárku, který sám o sobě by byl velmi nákladnou záležitostí, protože tady je to opravdu profisada. Podívejte se, nejenom nůžtičky, kterými to všechno začíná,

Ale máte tu i klasické kleštičky, jedny tedy s tímto sešikmeným hrotem, pochopitelně na takové ty citlivější oblasti kolem krajů vašich nechtů. Máme tu pilník, máme tu zatlačovač kůžičky, máme tu odstraňovač kůžičky a pochopitelně nesmí chybět také pinzeta. Takže všechno absolutně připraveno. Podívejte se, jak je to všechno maličkaté, kompaktní, takže se vám všecko vejde krásně do kabelky, milé dámy. Můžete mít neustále u sebe na cestách, všude může být s vámi. A já si myslím, že proto tedy dnes vyplatí tuto absolutní novinku vyzkoušet. Víme, jak skutečně od Velform vždycky to je ta nejšpičkovější kvalita navržená profesionály, opravdovými odborníky. A proto tedy to není jen tak nějaký epilátor, ale skutečně takový, který je i hypoalergenní díky 18-karátovému zlatu, které pokrylo tedy hlavici tu střihací čepel. Co je také senzační, není to jenom chloupek sám jako takový, ale až u kořínků je tedy odstraní epilvis. To znamená, že opravdu nemusíte takovou tu činnost se dopřávat příliš často. Stačí skutečně třeba jenom pár drobností, které najednou někde objevíte, a protože ho budete mít neustále při sobě, tak krásně takové drobné nehody jsou jednoduše odstranitelné. 15 posledních šancí, přátelé. Sedmidílná profesionální sada na manikúru je součástí tedy, protože to je od nás fantastický dárek. No a nejsou žádné další náklady, které byste museli si k tomuto epilátoru započítat, něco navíc, co byste si museli schánět. Vy jste tak vybavené, jako byste vy sami byli těmi odbornicemi. Jednak tedy na tu nejhladší epilaci, bezbolestnou epilaci, a potom také na fantastickou manikúru. Takže dopřejte si to, protože je to opravdu příjemný zážitek. No a už to nebude taková ta otravná, bolestivá činnost, co tady s pinzetou vždycky u zrcadla musíme absolvovat, ale už to bude jenom čistá, úžasná a perfektní práce. A to si myslím, že stojí za to opravdu si dopřát. A jsou to ty nejlepší dárky. Nejlepší dárky, tady to vidíte, někdy se to objeví, já taky najednou jsem někde v restauraci, zajdu na toaletu a teď tam v zrcadle v pořádném světle to uvidím a říkám si, co s tím, teď rychle, pinzetu u sebe běžně nenosím, ale vy už ode dneška u sebe budete mít Velform Epilvis. Přátelé, měli jsme tu nějakou technickou záležitost, nebylo možné se dovolat, ale teď už je všechno napraveno, přátelé, takže pokud vám to nešlo, vzdali jste to, zkuste to znovu, nevím, co se dělo, ale každopádně chyba byla napravená, takže přátelé, teď už se opravdu lze dovolat a znovu tedy těch posledních 10 šancí může být využito, takže určitě volejte, přátelé, ještě určitě to stihnete a naši kolegové dobře v systému vidí, jak se dovoláváte, takže pochopitelně přesně v tom pořadí vaše přání budou plnit. Je to úžasná záležitost, využíváme všechny ženy, absolutně jakékoliv věkové kategorie, pochopitelně mladé slečny, protože vždycky chtějí být dokonale upravené a chtějí, aby jim to krásně slušelo. Dámy elegantní, dámy, které často sportují, protože samozřejmě nemají příliš mnoho času tedy trávit před zrcadlem a všechno musí být perfektní, všechno dohladěnka. A to se vám tedy z Velform Epilvis může opravdu podařit bezbolestně. Krásně tu máte i LED světýlko zabudované, to znamená i ty nejjemnější chloupky vám neuniknou. Horní red, obočí, zkrátka a dobře, to jsou ty oblasti, kde začínáme. Ale vy můžete, aby váš make-up opravdu mohl být nanesen na tu nejhladší pokožku, krásně i celé tváře, linie, obličeje, na bradě, všechno krásně postupně odstraníte a na velmi, velmi dlouhou dobu. Takže opravdu není potřeba tento epilátor používat příliš často, protože chloupky hned tak zase nenarostou. No a abychom opečovali i vaše ruce a to, jako byste si dopřáli opravdu profesionální manikúru, proto tedy sedmidílná úžasná sada, navíc tón v tónu, všechno to růžové pozlacení, takový ten úchvatný design, tak i právě tato sada, tedy kterou dnes přidáváme jako dárek, je součástí této fantastické nabídky. Takže já věřím, že budou využity úplně všechny. Pojďme se ještě jednou podívat, jak snadno a jednoduše to funguje. Takže tímto jediným tlačítkem se

přístroj zapínám, vypínám. Tak to spustíte, rozsvítí se okamžitě automaticky světlo a tento nástavec se dá ještě sundat, tento kryt plastový, pokud chcete opravdu ošetřit takové ty jemňoučké chloupky a chcete je odstranit až ke kořínkům. Všechno je pozlaceno, tato hlavice je pozlacena 18-karátovým zlatem, to znamená, že i vy, kdo trpíte senzitivní pletí, do dnešních dní jste třeba epilátor nevyzkoušeli, protože jste se toho báli, tak vyzkoušejte. Navíc všechno velmi stylové, dobíjecí, baterie je vestavěná, takže jako vaše telefony, no a USB kabel je součástí balení, to znamená, jakékoliv starosti vám odpadají, nic dalšího navíc nepořizujete. Co ale navíc dostanete, a to věřím, velice uvítáte, a je to pochopitelně něco, z čeho můžete profitovat i celá rodina, protože i vašim malým dětem krásně můžete ostříhat nechtíky těmito úžasnými kleštičkami, které používáme pro ně nejčastěji, no a pro sebe si využijte specializované se šikmým hrotem. Máte tu klasické nůžky, máte tu pilník, pinzetu a máte tu také odstraňovač a zatlačovač kůžičky u nechtových lůžek. Takže přátelé, naprostá dokonalost, sedmidílná sada na manikuru, která sama o sobě by byla velice nákladnou záležitostí, ale my vám ji dnes přidáváme jako dárek, ať to stojí za to, protože toto je tedy nabídka vyloženě zaměřená na vás, milá dámy, a pro vás, milí pánové, senzační tip na perfektní dárek. Klidně už si dělejte zásoby, protože opravdu pochopitelně jsou to produkty, které se nám hodí vždycky, a právě proto výrobci mysleli na to, aby se nám také vždycky všude vešly, i do těch nejmenších kabelek. 999 korun pouhých, které stačí na to, abyste si získali epilátor a k tomu tedy jako dárek tuto sedmidílnou špičkovou sadu na manikuru, což je úžasná záležitost. No a přátelé, posledních pět šancí, ať už jsou to výrazné chloupky, nebo jsou to právě ty nejjemnější, na každou si pelvis krásně posvítí, na každý. No a co je to senzační, že opravdu už vám vydrží na celý život, a pokud také máte rádi, aby tyto přístroje opravdu, aby ta naprostá hygiena byla zachována, neradi se o takové věci dělíte a mohli byste čekat, že se vaší dceři bude líbit taky, tak rovnou zamluvte jeden i pro ní, protože i sada na manikuru bude její také jako dáreček. A to si myslím, že je úžasné. A nebo můžete tyto dva produkty krásně rozdělit a budou z nich dva úžasné dárky. To už bude samozřejmě na vás, to už si potom doma v pohodlí můžete krásně promyslet, ale teď je potřeba to vyzkoušet, protože omlouváme se, opravdu na začátku tu byla nějaká závada ve spojení, to znamená, nebylo možné se dovolat a měli jsme obrovský zájem, mnoho z vás se snažilo dovolat, ale teď už je všechno vyřešeno, teď už to krásně jde a viděli jste i na tom rychle ubývajícím množství opět, že skutečně už se to všechno uvolnilo a je tedy možné si získat ještě teď ten nejpřesnější epilátor, který je na vestavenou baterii, čili je dobíjecí, no a je to ten nejpreciznější, jaký si můžete získat, ten, který řeší všechno bezbolestně, ale vytrhává chloupky i z kořínky, to znamená, že opravdu až na týdny heboučká pokožka, a využívat můžete na celý obličej, pochopitelně také na oblast krku, když se tam objeví nějaký ten nepříjemný chloupek, jako teď vidíte třeba na videu, a samozřejmě i pod paží, oblast kolem bikin, celé ruce si můžete takto jemně upravit do hladka. Nic nebolí, za nic navíc neplatíte, nic si k tomu nemusíte pořizovat dále, žádné speciality, ne, všechno je kompaktní a absolutně ještě v tom nejluxusnějším designu, všechno laděno do ženských barev, světle růžové a tónu růžového pozlacení, takže úžasná záležitost, přátelé, naprostý luxus, a já věřím, že i těch pět posledních šancí tedy bude využito. Za pouhých 999 korun toto všechno získáváte, přátelé. A to je opravdu snová nabídka, protože dnes tedy na trhu samozřejmě pár
produktů máme. Máme tu hodně často takové ty klasické epilátory, ale i těmi, když tedy odstraňujeme chloupky, tak to někdy docela bolí, musím říci, a musíme používat nějaké speciální krémy potom, abychom tu podrážděnou pokožku tedy ošetřili. Ale přátelé, tady nic takového nehrozí. Tady je opravdu jemnost, hebkost a za pár minut je hotovo. A protože ji můžete mít, vypadá opravdu jako rtěnka a můžete ji mít neustále u sebe, tak je to fantastické. No a 4 poslední minuty, přátelé, více už setrvávat u této úžasné nabídky nemůžeme. Nezapomeňte, že i manikúra je tedy dárkem od nás, takže i tuto získáváte. Znovu se do ní pojďme podívat, protože je opravdu bohatá. Má tu 7 nástrojů, které využívají i profesionální manikúrní salony. No a tady vidíte klasické nůžky, 2 kleštičky na nechty, 1, které můžete používat třeba na ty silnější nechty na nohou a nebo pro vaše malé dětičky na jejich nechtíky. No a pak tu máte i s tímto tedy se šikmeným hrotem. No a přátelé, máme tu také pochopitelně pilník, pinzetu a odstraňovač kůžičky kolem nechtového lůžka, nebo pokud dáváte přednost, tak i zatlačovač na kůžičku. Takže absolutně pěstěné, opečovávané ruce, krásně si to užívejte, přátelé. I tedy produkt, který využije celá rodina, tuto 7-dílnou sadu na manikúru, a nebo se stane už součástí vybavení vašich kabelek, stejně jako a především tento Wellform Epilwiz, ten nejpřesnější, nejjemnější epilátor, který nespůsobuje žádné podráždění, který se jednoduše ovládá jedním tlačítkem a na ty nejjemnější chloupky slouží tedy toto vestavěné LED světlo. Vidíte, že tedy už nám to všechno funguje, a pokud byste chtěli dosáhnout opravdu té nejvyšší hebkosti vaší pleti a dostat se právě i k těm třeba v oblasti obočí, těm nejjemnějším chloupkům, které teprve začaly vyrůstat, ale už se vám to nelíbí, tak potom si tento plastový kryt klidně odstraňte a dostanete se opět zase až ke kořínkům. V případě, že je hotovo nebo vybito, tak tady ze spodní části je klasický USB kabel, který je součástí balení. No a opět až na 80 hodin při tom plném dobití vám vydrží. Podívejte se, vypadá jako elegantní rtěnka, ale přitom je to tak fantastický pomocník, bez kterého už si nebudete dokázat představit váš život, dámy. A pánové, vy máte opět možnost získat něco pro vaše praktické dámy, ať už z vaší rodiny nebo přímo pro vaši partnerku, pokud byste chtěli, protože ke každému epilátoru věnujeme 7-dílnou sadu na manikuru jako dárek, což si myslím, že je absolutně bohatá, senzační nabídka, a za 999 korun absolutně nemožné jakýkoliv z těchto produktů si získat v této kvalitě. Opravdu takové nástroje a pomocníci, kteří vám vydrží už na celý život. No a věřím, že se nechcete o ně dělit, a proto můžete myslet i na vaše blízké. Proto jsme záměrně šli na tuto senzační částku, protože toto je absolutní horká novinka a spousta z vás je ještě vůbec neviděla. Takže přátelé, i pro takové z vás ještě jeden to zůstává. To už je tak maličko, možná, že ještě před vypršením časomíry bude vyprodáno. To se také často u takovýchto vzácných nabídek stává. Takže přátelé, fantastická záležitost, ale už jenom jedna. Za 999 korun, takže dokonce pod 1000 korun. Špičkový, kompaktní, elegantní epilátor Wellform Epilwiz. No a k tomu tedy získáváte 7-dílnou sadu na manikúru, což je naprosto perfektní a dokonalé. Takže něco, o čem se nám ani nesní samozřejmě. A přátelé, ještě tento sen se může naplnit jedné z vás, popřípadě samozřejmě to šance i pro vás, milí pánové. Takže pokud chcete i vy takovýto perfektní a dokonalý dárek, tak určitě ještě volejte, ale já si myslím, že za pár vteřin bude i ten poslední Wellform Epilwiz pryč. Přátelé, časomíra je na nule a znamená to jediné. S tímto produktem se pro tuto chvíli loučíme.

0: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A to už se opravdu vyplatí. Askol
3: nábytek. Žijeme to s vámi.
4: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
6: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
7: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
8: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: Express banka.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
3: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc květák kus za 26,90. Penny.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
2: To dělám lososový květ a objednám.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
4: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
6: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
7: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
8: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Jaho, ne. Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: To ty fruty.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Bila klubu za 29,90. Bila.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: banka.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Maxitrat prací prášek 50 pracích dávek za novou běžnou cenu 119,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
6: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
7: Já ti nevím.
8: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
9: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
8: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
10: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
11: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
12: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
13: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
14: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
15: To dělám lososový květ a objednám.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak?

0: hodně nábytku.
1: Sedačky.
0: Třeba ty.
1: Žluté.
2: Wow.
0: A všechno s přehlednými filtry.
1: Rohové.
0: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
3: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
4: Jasněčka!
3: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
5: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
6: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
7: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.

0: většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A to už se opravdu vyplatí. Asko
1: nábytek. Žijeme to s vámi.
2: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
8: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní. Hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
12: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
13: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
14: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
15: To dělám lososový květ a objednám.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
17: Já ti nevím.
18: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
17: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
18: Dobrý den. Jste tu dlouho?
17: Už přes 20 let.
19: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
20: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
21: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
22: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: it up, mine. Dig it up, mine. Dig it, mine.
1: Farming.

0: you down.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Jaho, ne, Čoko.
3: To má po tobě.
4: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
2: To ty fruty.
5: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
2: Já.
6: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco. Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
8: Ano. Ano. Ano.
7: A tohle?
8: Mm-hmm.
7: A tohle?
9: Ano.
10: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: A tohle?
8: Ano.
10: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
12: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
11: Při nakládání.
13: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obchod.

0: Banka.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
2: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
3: Nulka.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
7: To dělám lososový květ a objednám.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: To je hodně nábytku.
10: Sedačky.
9: Třeba ty.
10: Žluté.
9: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
10: Rohové.
9: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
11: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
12: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
13: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
14: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
15: Veselý úsměv oranžový dráček. Přiletěl k nám nový dráček.
16: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
15: Jo!
16: Hledejte v trafikách.
17: Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
18: Já ti nevím.
19: To neexistuje dodavatel energie, který má férové ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
19: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
7: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
11: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
2: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A to už se opravdu vyplatí.
3: Asko nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
8: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
9: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Na pánvi.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
12: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
13: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
14: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
15: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
14: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
16: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
17: Ano. Ano. Ano.
16: A tohle?
17: Mm-hmm.
16: A tohle?
18: Ano.
19: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
16: A tohle?
17: Ano.
19: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
20: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie.

0: jediné stříbro.
1: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci hrozny ré vyvinné bílé bez semené 500 gramů za 24,90. Penny.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: Banka.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jarkapsle do myčky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
5: To dělám lososový květ a objednám.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
7: Jasněčka!
6: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta, chutně a jednoduše.